0: Rádio Spen.
1: Milujú mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Ahoj, tady Alex Šupinič, posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: noci, krátký dny, noční můry, střídaj spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Na plakátě moje jméno
3: Vec.
2: Přišel jsem čeknout toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.

Radio Spin. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama, tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechá.

Jeli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Kusám něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v rap.

0: Rádio Spin.
1: Spin Rádio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skate Parku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

pořád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: a jeho host.
1: Čau, tady Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska si s vám budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit. Pojď.
0: Rádio Spin.

Tří srpnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden se tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin snaží soupeřit o tvoji přízeň, a to v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Katanou a trackem Hey Broke Boy. Velká letní pecka, samplovačka tracku No Broke Boy. Dneska už se s tímhle trackem ale bohužel loučíme. No a rozloučíme se i s PTKčkem a trackem Kenpachi a Yachiru, věc, kterou jsme dostali na Karakoram DLC. V hitparádě se tomuhle tracku dařilo docela dobře, dokonce se několikrát objevil i na zlatý pozici díky vašim hlasům. Pro dnešek ale Kenpachi a Yachiru v hitparádě taky končí. Tak baby, nech mě zlomane čas, furt rast, teď klik, furt kantes kek, nejvíc, ať jsem, když jsem sober, sober, vracím se na zpět. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Filip Konvalinka z Pio Squad a podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje. Track z desky 2 mouchy 1 ranou. Deska plná boombepovýho soundu, takže pořádný oldschoolek, ale je to zabalený v takovém fresh kabátku, který musím říct, že celému tomu albu sluší moc. Posledně to pro tenhle track byla 11, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: podej mi mic, budu rapovat. Za mý lidi, co slovo je základ rapu, nebudu nikoho šit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 12.

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě si slyšel Hard Ricka a Buku na tracku Dostaň mě pryč, track z posledního alba Focus od Ricka. Už teda osobně musím říct, že se mi trochu stírají rozdíly mezi Bukou a Viktorem Šínem. Já jsem zvědavý strašně, jak se tohle všechno vyklube okolo Buky. Nicméně tady track Dostaň mě pryč, velká pecka a dneska zaslouženě na 12. místě. 11. Tady je dívčí skupina Vesna, která pracuje s tradičním moravským folklorem, dává mu novej fresh sound. My tu máme track Já se tě brát nebudu, kde se na featu objevil i Ben Kristoval, což bylo dost nečekaný spojení, ale společně jim to sedlo opravdu hezky.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Desátý místo to bere Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní scény, a to s Viktorem Kalem a Marie April. Scéna, kterou Mat, bych řekl, že tady začal, no a teď už se kolem něj za tu dobu nahromadila kupa šikovných interpretů a tahle alternativní scéna teď zažívá opravdu obrovský blow-up.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Izomandiase, je to track Dřív bylo líp z desky Exit u palice. Hodně úspěšná deska, na kterou bude navazovat i EUP Summer, takže nejspíš ještě dostaneme další várku tracků. Každopádně na tomhle tracku je i feat, a to od Viktora Šína. Takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Dřív bylo líp.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů. Za mě osobně nejstriktnější raperka tady u nás aktuálně. Máme tady její track Wifi, vztahová, rázná věc. Tím, jak je Sausen tanečnice, tak má skvělej smysl pro flows a na beatu pluje s naprostou lehkostí. Osmička, tu bere Izomandias s trackem A mám rád, další věc z jeho desky Exitu Palice, která strhla velkou pozornost. Na tracku A mám rád je společně s Izem i Ektor a ten jejich striktní rap tady jde do takového latino-kytarového beatu a za mě opravdu super. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer, tady na rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8. Yeah.

0: Fresh hit.
1: Sedmý místo, tady si slyšel Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to užiješ. Track samotnej, musím říct, že je taky moc příjemný. Hraje tam v závěrečných titulcích a je to vlastně docela dost silný moment.
0: Hitparáda z Pure Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Čáva a LPho, track All Night, který vyšel dneska na albu Into Deep. Deska vznikla v Británii a má to opravdu silný UK vibe, takže si to jdeme rovnou vychutnat. Ještě předtím, ale tady mám pár slov od samotného Čáva a LPho.
2: Yo, zdraví tě Čávo
3: a LP.
2: A chceme pozdravit všechny posluchači Radio Spin.
3: Dneska nám právě vyšel album s názvem Deep In It.
2: A už za chvilku uslyšíš single, který má dokonce videoklip a je právě teď online.
3: Tak jdi a užij si.
2: All Night. Čas.
1: Tak jo, tak si dnešní druhou novinku jdeme právě teď vychutnat v éteru.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě jsou i tenhle týden Gufrau s Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci, super refrém a určitě musím vyzdvihnout taky videoklip. Je vidět, že kluci studujou famu, takže ten vizuál mají prostě vždycky v naprostém topu. Teď už pětka, tady je Robin Zoot a track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila vlastně už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

0: na Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A, neboli Q&A. Nick tu trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu, na featu je tady i Ven a je to fakt chytlavá pecka, myslím si, že tenhle experiment se vlastně poved.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. My jsme tady měli novinku od Čáva, který dneska vydal nový album s LPM s názvem Into Deep. No ale ve Flashbacku si připomeneme Čávovou starší tvorbu, a to konkrétně track 100 000. Tak užívej Flashback na rádiu Spin.

No a teď už bronzová pozice, tady je novinka z minula, je to Sara Rekása, track V mojich snoch, taková pomalá můdovka, dostalo to taky super klip, na který určitě mrkni na YouTube kanále Milion Plus, no a já jsem zvědavej, kdy Sara přijde s novou deskou, protože myslím si, že už by na to konečně mohl uzrát čas. No uvidím.

0: Stříbrná pozice, Praga Union s trackem Hledá se rým. Kato je prostě lyrický bůh. Na featu je taky Paulí Garant, který několikrát ve svých textech zmínil, že Kato byl velkou inspirací pro jeho hudbu a pro to, aby on sám začal hudbu tvořit. Takže teď je slyšet na společném tracku je opravdu velký moment. No a teď už vítěz. Tím se stává Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě ale dávno předtím, než vůbec začal streamovat, tak repoval. No a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustej Karl, a máme tady jeho track Nová doba, který se tady minule objevil jako novinka. No a je to i skokantej dne, protože hned ho máme na zlatý pozici díky vašim hlasům. Je z toho cítit opravdu jeho láska k boombepu. Já už jsem tady vymluvený. Každopádně já teda gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz. No a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: číslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No je mladu, že každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: Miluju tuhle tu skladbu, posloucháš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof, čus pic, dlouho jsme se neslyšeli. Máme tu 22. srpna, sobotinku, sobotu, svátek má Bohuslav, takže všechno nej. No a vzhledem k tomu, že tu máme sobotu, tak to znamená jedině komunikátor a song jenom podle tvýho gusta, takže si rovnou můžeš objednat buď to na našem čísle, a nebo v aplikaci, kde je to mega easy, tam jenom nahraješ hlasovku, pošleš a já to potom zahraju. Zároveň sobota znamená taky hudební víkend a dneska se těším, protože to bude na téma rap a pop. Potom si řekneme trošku víc za pár minut samozřejmě, každopádně mrkneme i na to, jak v Itálii někoho naštval cyklista a teď to tam všichni kolaři schytali, nebo si dáme takový můj maličký přehled nových releaseů, ale to všechno hnedka po počasí. No a počasí musím říct, že celkem chladivý. Já jsem se dokonce vracel domů, abych si vzal nějakou mikču, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 15 stupňů Celsia. Aktuálně máme po celé České republice oblačno nebo skoro zataženo. Místy nám dokonce i prší, když si dám radar, tak vidím, že Ústecký kraj a Liberecký kraj tam mají celkem dost přeháněk. Každopádně ten mráček se potom tak jako bude jenom pohybovat vrchem a třeba Morava vypadá, že zatím bude úplně bez deště. Co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají zhruba ke 20 stupňům, na Moravě trošičku víc, nějakých 23, 24, každopádně očekává se deštík někdy v odpoledních hodinách skoro po celé České republice, tak deštníky sebou a Rádio Spin douší.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balc.

0: od restaurace Germanco. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: No a za minutku, respektive právě teď máme 9.00 a ty dál posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Robin.
1: Miluju Robina Zuta a Buku písničku Kdo. To je takový blázinec, ty kráso. Každopádně posloucháš Radio Spin. Máme tu komunikátor, to znamená písničku na přání. No a hnedka první jsem se rozhodl, že musí poletět za Tomášem, protože ta voiceovka, poslouchejte.
2: Čaute, spinery, poprosím zahrát písničku od Chaosu, Policie, pre Vila a Tomáša. Ahojte.
1: Ahojte, to je aspoň prostě pozitivní energie, takhle v sobotu, hezky v 9 ráno, nevím, Tomáš, jestli si právě vstával, nebo už máš něco málo za sebou z toho dne, každopádně tak či tak, drž si tuhletu pozitivitu přesně za to, za odměnu normálně, ti tady zahrajou Chaos a Policie, tohle ten banger z roku, ty kráso, třeba 96, pokud se nepletu, to je hodně stará věc, takže užívej, no a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak potom číslo znáš, 210, 32, 30, 30, a nebo si můžeš tu svoji oblíbenou, vytouženou písničku objednat tady v apce, jako to udělal Tomáš.

0: Posloucháš Radio Spin s Krištofem a máme tu hudební víkend, ve kterým se tyhle ty dva následující dny, lomeno dnešní den a zítřejší, budeme zabývat rapem a popem. A když jsem to téma viděl, říkal jsem si fuha, protože možná to znáte. Řekne se, jo, já poslouchám pop, a některý lidi už automaticky obracejí oči v slow, protože pop je moc mainstreamový, nebo moc jednoduchý, nebo ho poslouchají maminy, nebo děcka z TikToku, prostě každý ho poslouchá, kdo nemá dostatečně alternativní vkus. Jenže za mě je to trošku škoda tu hudbu takhle škatulkovat, přece jenom pop je popem právě proto, že se dostane k obrovskému množství lidí a to, že je něco chytlavého, ještě automaticky nemusí znamenat, že je to špatně. A myslím si, že Rihanna je podle mě jeden z těch nejlepších příkladů. Proto tu mám od ní dva tracky. Začneme jim trackem Work, kde ji samozřejmě sekunduje Drake. Tahle ta songa vyšla v roce 2016 na albu Anti. No a když se zaposloucháte, tak je celkem zajímavý, jak tam Rihanna trošku svične akcent. Ona nespívá úplně tou typickou angličtinou s přízvukem, ale nahodila tam jamajský přízvuk, respektive jamajskou kreolštinu. No a to je právě docela zajímavý, protože je to vlastně karibský nářečí a jak všichni víme, tak Rihanna pochází z Barbadosu, takže takový pěkný opepření tracku. Drake tam samozřejmě potom přihodí svoji část a skvěle se to doplňuje, takže máme krásnou ukázku toho, jak může fungovat propojení popu a rapu. No a když už jsme u Rihanny, tak nemůžeme vynechat jeden z jejich největších popových hitů vůbec, Umbrella, tentokrát teda s Jay-Zem. To vyšlo v roce 2007 a právě tahle ta songa udělala z Rihanny jednu z největších světových popstar. Jay-Z ten si objeví hnedka na začátku, ale musím říct, je pravda, musím to přiznat. Hlavní část si urve pro sebe Rihanna a to její ikonický Ella, Ella, Takže, pokud někdo říká, že pop není opravdová hudba, možná jenom stačí, když pustím tyhle ty dva tracky a třeba trošku změníš názor.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Když se dívám na regiony, tak jediná větší nehoda je hlášená v Liberci na ulici Hodkovická, jinak by to mělo být úplně fresh. Dálnice, ty jsou na tom trošku hůř. Crash hlásí D1, kilometr číslo 129 ve směru Praha. Další nehodu tu vidím na D11 na kilometru číslo 69 ve směru Praha. No a 10 minut si potom počkáš na D10 hned při výjezdu z Prahy. Když už se protáčím kolem té Prahy, tak tady mi nehoda svítí na Radlický, na Smíchově před vjezdem do tunelu Mrázovka. Menší zdržení tam nabereš, protože tam stojí porouchaný vozidlo. No a poměrně čerstvý crash hlásí Malé náměstí. Pokud si Pražák a říkáš si, kde to Hergot je, neboj, taky jsem trochu tápal a to tu bydlím 7 let. Malý náměstí, to je to náměstíčko za Staromákem hned před Skautským institutem. To by mělo být z dopravy všechno. Pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 a nebo mi to pošle do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: Je to tak, čeká nás další banger na přání. Teď mi málem přeskočil hlas, ty krásu, jsem vyřvaný. Každopádně, chvilku zpátky jsem měl na drátě Toma, který si requestnul tenhle song, jak říkáme my bohemisti.
2: Myslím tě, šlo by zahrát něco od Hektora.
1: Něco od Hektora. Vybrali jsme nakonec song To není hra, alba Detektor 3, celkem banger. A takhle po ránu myslím, že super věc na rozproudění. Komu to pošlem?
2: Pro všechny posluchače a pro tebe.
1: A pro sebe ne?
2: I pro mě.
1: No jasně, i pro tebe. Musíte trošku myslet na sebe, že jo, nejenom na posluchače, buďte trošku sobci. Každopádně mě nezbývá, než vám popřát příjemný poslech. A kdybyste chtěli zahrát i vy něco na přání, tak 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka. Další hoďku si to zahrajeme.

0: dohrál nám Kalina Stein v remixu od Nobody Holisna, vítej mezi náma. No a pojďme se na chvilku přesunout tady na Radio Spin z toho propršenýho Česka do krásný sluneční Itálie, protože tam se včera stala taková zvláštní věc. V městečku Como, v krásném to městečku u toho slavného jezera, totiž od září zakážou jízdu na kole. Jo. A ten důvod je úplně jednoduchý. Představte si, že takhle odpoledne si řeknete, OK, jdu se projet na kole, tady někde kolem jezera, co se může stát? No a omylem srazíte pana starostu města přímo před radnici. Přesně tohle to se včera stalo. Pan starosta je naštěstí v pořádku, jo, skončil s nějakýma malýma pohbožděněma, ale evidentně to v něm zanechalo trošku hlubší stopu, trošku ho to nahlodalo. No a od září dal zákaz všem cyklistům, kolistům, kolařům, zkrátka všem kolům v tomhletom městě. Jako já si říkám, kámo, jestli je řešení zakázat ten dopravní prostředek, anebo spíš pokutovat ty, kteří na něm jezdí jako šílenci. Hele, představte si, že by se to podobně rozhodovalo úplně všude, jo? Třeba starostu Prahy někdo trefí, co já vím, koloběžkou a najednou čus, zákaz koloběžek. Nebo primátora Brna najednou nedá přednost tramvaj, co já vím, a najednou zákaz tramvají. A nebo byste nějakému politikovi omylem šlápli na nohu v obchodním centru a od pondělí šup, zákaz nakupování. No každopádně tak či tak, v tomhletom městečku Como mají teď zvláštní situaci, protože ten zákaz budou muset obcházet. Obcházet doslova pěšky. S kolem v ruce. Jdem se podívat na to, jak nás obchází počasí a hlavně jak nás obchází deštík, protože ten vypadá, že dneska bude celkem vydatný. Po celé České republice průměrná teplota 16 stupňů Celsia, na Moravě je to pořád trošičku víc, tam je kolem 20. No a když se dívám na ty dnešní maxima, tak na Moravě zhruba 25 stupňů, v Čechách by to mělo být něco málo kolem 20. Každopádně dešť je dneska hlášený po celé České republice, tak uvidíme, minimálně slabý přehánky by být měly. Deštníky sebou, pláštěnky sebou, znáte to. A rovnou časomíra, máme 9.55. Na ty dá posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
0: Check it out.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Přehoupli jsme se do další společný hoďky tady na Rádiu Spin. Od Majku tě zdraví Krištof a jdeme si dát další písničku na přání, která poputuje přímo za Lukym.
1: Za Brousem, Ego a Ben Kristovalo, Keca vozíme. Právě já se teďka koukám na autoškoly, ne? Tak je to pera padlo. Mně, tátovi, kámošům.
0: A všem, co dělají autoškolu.
1: Je to tak.
0: Banger! Hele, já jsem tady Lukymu říkal, že potom musí prostě, jak tu autoškolu bude dělat, nejlíp teda tu závěrečnou zkoušku s instruktorem, tak tam musí naladit to rádio. Zavolat těsně předtím, abychom mu v určitý čas zahráli. A tady ten track, Luky, ti klidně pustím ještě jednou, aby ti ta zkouška dobře dopadla. Každopádně přeju solidní výběr při výběru autoškoly, no a teď už Ego, Giza, Kristovalo, Kec.

0: aspoň jedna skladba o tom, jak se vozíme, chápeš?
1: Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok kru. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spin.

0: Hladíš Rádio Spin, hudební víkend s Krištofem, ale hlavně s rapem a popem. Jo, dneska a zítra se tu budeme věnovat týhletý celkem netradiční kombinaci, minimálně teda u nás v Česku, každopádně v zahraničí to není nic neobvyklýho. Minulou hoďku jsme si tady dávali double porci Rihany a teď se sekneme u Justina Timberlakea. Začneme Timberlakem a Jay-Zem a písničkou Suit a Tie. To je song, který vyšel v roce 2013 a už samotný název docela přesně vystihuje tu její atmosféru. Oblek, kravata, luxus, sebevědomí, trošku staromódního šarmu. Produkci potom dělal Timbaland a je v ní za mě slyšet výrazný vliv soulu a R&Bčka ze 60. a 70. let. Justin tady zpívá, Jay-Z samozřejmě rapuje a myslím, že tahle ta songa je další důkaz toho, že rap a pop by se mělo propojovat trošičku víc. Z Justina Timberlakea se přesuneme k dalšímu Justinu Timberlakeovi a taky k Michaelu Jacksonovi. Ten v roce 83 nahrál song Love Never Felt So Good. No a tahle ta písnička potom vyšla až v roce 2014 na jeho posmrtném albu. Existují dvě verze, ale na jedný z nich se právě přidává Justin Timberlake a musím říct, že je krásný slyšet, jak jsou si oba ti zpěváci hudebně blízcí. On teda, Justin ostatně dlouhodobě byl ovlivněný Michaelem Jacksonem, sám to říkal, a teď tady vlastně zpívá se svým velikým hudebním vzorem. No a výsledek je takovej příjemný návrat do popu 80. let, jenom s trošku modernější produkcí.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: než za Duní Bass.
1: A ještě než zadovní base, tak tady máme rychlou dopravu na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak jediný crash mi tady hlásí Plzeň, a to přesně náměstí Míru. Dálnice jsou na tom trošku hůř, před Brnem si malou chviličku počkáš na D1, něco mezi 5 a 10 minutama, neustále to skáče. D11 hlásí nehodu na kilometru číslo 69, lehký omezení v dopravě se tam ale každou minutkou vrátí do normálu. Další nehoda mi to svítí na D8, měl by to být exit číslo 45 ve směru Německo. No a samotná Praha, tak ta hlásí crash třeba na ulici Trabanská u Satalic, prostě, když vyjedete z Kbelu, víte jak. Další nehoda mi tu svítí na Radlický, na Smíchově, před vjezdem do tunelu Mrázovka, tam nabereš i menší zdržení, protože tam stojí porouchaný vozidlo. No a další crash hlásí Malý náměstí, to je takový to mini náměstíčko vedle Staromáku. Pokud ty máš nějaký jiný informace o tom, co se děje v dopravě, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Pepe, no a hrát budeme podle Kurta, kterýho jsem měl chvilku zpátky na drátě.
1: Hele, Orion, Čistichov, chudáčci. Mm-hmm. Tak prosím tě, pošlem to všem klukům do Kamenice, co tahají v lese kabely. Takovýmhle nekřesťanským počasí.
0: Ty krásy.
1: A pro všechny, co mají rádi oldschoolový pecky.
0: No jasně, je potřeba ten oldschoolek trošku ctít. Chvilku zpátky jsem tam měl dokonce i Michala na drátě, bavili jsme se o tom zrušeném hip-hop campu a říkal jsem si, jestli to třeba není tím, že prostě mladí už na ten oldschool zapomínají a přijde mi to trošku škoda, tak si ho pojďte připomenout Orionem Čistým, dva chudáčci, letí to jenom tobě a teda všem klukům, který musí tahat kabely, protože já jsem teda upřímně rád, že tady sedím, mám střechu nad hlavou a prší venku a ne na mě. Ne, ne, přijde, přijde na tvý starý

0: ladíš Rádio Spin, Krištof ve tvých uších. Každopádně máme tu sobotu 22. srpna, svátek má Bohuslav, takže všem Bohuslavům ještě jednou všechno nejlepší. A jdem se podívat na to, co tady zhruba tak nějak jednou za víkend vždycky nahodím, a sice...
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Je to tak, minulý týden byl na ty releasey celkem bohatý, tak se na to jdeme z fleku podívat. No a začnu Jamesem Colem a Ideou, který posílají ven krátký freestyle s názvem Alibi Jones Freestyle.
2: Umaknu na dvou krů na hlavě zelení gory Durex, jsem gangsta, tvoje teta miluje můj Durex, ty jsi wangsta.
0: Za mě správňácký koulovský vibe, pokud jsi užil to jejich poslední album s názvem Done, který já teda naprosto zbožňuju, tak si myslím, že tohle to bude hudba přesně do tvých uší. Za dalším trackem půjdem trochu do méně známých libereckých vod. Kraus the Rapper posílá ven track Srdce beat.
3: Má hudba je srdce a mír zní jako srdce beat. Flow a text je víc, než kdy budu v ruce mít.
0: Ale má to přesně ten feel labelu Ty nikdy. Kraus the Rapper, ten má mega příjemnou, pohodovou flow a pokud si fanoušek tohoto vyčilovaného stylu rapu, tak tomu určitě dej šanci. Kraus sice posílá ven track Srdce beat, ale s tímhle názvem si samozřejmě všichni spojíme i Richarda Krajča a jeho Srdce beat, jen pro tebe nechám znít. No a od Krajča přišlo něco, co nikdo nečekal. A sice kolabo s Sergejem Barakudou na tracku Movie Stars.
4: Promiňej se náhodou, ty Movie Star. Řekl kámo, ne, já jsem jen údržbář, ale jede pro rodinu jako Tour de France.
0: Hele, zrovna dneska se tu zabýváme propojením rapu a popu, no a tohle to je asi jeden z příkladů, že se to může stát i na české scéně. Já jsem na sockách viděl lavinu hejtu, zároveň lavinu komentářů o tom, že je to vlastně přirozený posun. Já to nechám čistě na tobě. A vlastně si jenom přeju to, co jsem psal pod příspěvek Rádia Spin na Instagramu, aby se příště spojil Izomandias a Čechomor. To by byl banger. Kdybych měl vypíchnout jeden jediný projekt ze zahraničí, tak včera se ozval The Game a poslal ven album s názvem Documentary 3. Já jsem to v rychlosti proletěl, tady to album, a musím říct, že mě hodně baví selekce beatů. Každopádně ještě jsem ho nedoposlouchal celý, ale na featu jsou lidi jako Snoop Dogg, Lil Wayne, Drake nebo i Kanye West. No a pokud máš zhruba hoďku a půl času na zabití, třeba dneska někam jedeš a máš dlouhou chvíli v autě, myslím, že s tímhletím albumem od The Game vůbec nešlápneš vedle. No a jdem se podívat, jak moc vedle šlape počasí. Po celé České republice průměrná teplota tady jsem 16 stupňů Celsia. Tyjo, celkem málo. Na Moravě je to trošičku víc, tam je kolem 20. Na většině území máme zataženo, místy i polojasno. Když se dívám na déšť, tak takový slabý přeháňky jsou momentálně skoro po celých Čechách. A co se nějakých denních maxim týče, ty v Čechách vystoupají zhruba ke 21 stupňům. Na Moravě opět trošičku víc, nějakých 25.
5: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Rádio Spin.
1: Ladíš Rádio Spin, s tebou je Krištof a musím říct, že vaše dnešní přáníčka mě celkem baví, protože se nám tady stalo to, že už celkem zhruba hoďku jedeme hezky old school. Chvilku zpátky jsem tu měl na drátě Michala, se kterým jsme vybrali Indyho a Viče z tvojí čtvrti, takže si hezky připomeneme ty starý dobrý časy, že jo, kdy jsme ještě bývali na Gimplu, teda já na Gimplu nikdy nebyl, to je jedno, prostě zaspomínáme na střední. No a komu to bude?
2: Ale tobě a mě dneska jenom.
1: Pche, a ostatní se můžou jít klouzat.
2: Přesně tak. Ostatní ať si zavolají o svůj song. Tohle je pro nás dva.
1: Slyšeli jste to sami. Tohle to je jenom pro mě, jenom pro Michala. Budeme lakomí, nikomu jinému to nepustíme. To znamená, že pokud teďka posloucháš, tak to normálně vypni na tuhle tu. Ne, dělám si srandu samozřejmě. Každopádně, kdybys to chtěl napravit a zahrát si nějaký song jenom podle sebe a třeba jenom pro tebe, tak 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

tu svou fenku. Cigány upina zas dneska hajú. Zas bude bitka, bratku, tak sa u nás veci majú. Durezané líca, dulamané nohy. Můj štvrti si držpíč.

0: a jeho host.
1: Čau, tady je Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska si s vám budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Stále ladíš Radio Spin, máme tu hudební víkend, kterým tě provází Krištof Čus Pic. No a řešíme tady rap a pop. A teď si ukážeme pořádnou ženskou sílu, protože když se řekne rap a pop, tak to nemusí být vždycky jenom rapper a zpěvačka někde v pozadí. Vezmem si na paškál britskou skupinu Little Mix. Začneme jejich songem Woman Like Me z roku 2018, kde se k ním ještě přidává Nicki Minaj a písnička je to skvělá. Holky v ní ve své podstatě říkají, že nejsou zrovna jednoduchý materiál na vztah, ale pokud je někdo zvládne, tak rozhodně nebude litovat. Do toho tam máme tu Nicki Minaj, který přihodí svůj typický rapovej podpis. No a zajímavý na tom je, že původní verze skladby měla dokonce úplně jinou reperku. Původně tam měla být Missy Elliott, ale nakonec to nějak nedopadlo a přišla tam na feat Nicki. Každopádně, když už jsem zmínil Missy Elliott, tak můžeme rovnou přeskočit i k druhý písničce, kterou si dáme. Ta se jmenuje How Ya Doin, no a právě Missy Elliott na ní hostuje ve spolupráci s Little Mix. Je to takovej návrat k R&Bčku a hiphopu přelomu 90. a 0. let a my si je v tomhle prostředí samozřejmě jako doma. Skladba navíc obsahuje samples Absolutely Right od Five Stair Steps, takže tady máme další krásný příklad toho, jak se starší hudba může dostat do moderního popově rapovýho hitu.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak crash hlásí Mladá Boleslav na ulici Jičínská a druhé tady vidím v Karlových Varech na ulici Uspořitelny. Co se dálnic týče, tak před Brnem si malou chvilku počkáš na D1 zhruba 10 minut. Nehoda mi tu potom svítí na D8 kilometr číslo 45 ve směru Ústí nad Labem. Praha tato trošku schytává, protože tady vidím nehodu v ulici Vladislavova, to je Praha 1, potom nehodu v ulici Rejskova na Praze 2, v ulici Jeseniova Praha 3, no a dvě taky v Praze 8. Jedna nehoda je v Holešovičkách a druhá je na ulici Toruňská.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na Rádiu Spin.
2: Ladíš Rádio Spin s Krištofem, no a musím říct, že se mi celkem líbí, jak se nám tady mění ty písničky na přání, protože minulou písničku na přání, jsme šli trošku do old schoolku, tentokrát půjdeme do new schoolku. Čavo tady po mně chtěl, abychom si dali Dolara Prince a já jsem nabízel třeba Dolara Prince s Ektorem, ale byl celkem dobrý point.
3: To tady jako poslouchám, tak Ektor tady hraje jako dost, tak dáme tam to Nikdy se nezměním.
2: Dáme tam Nikdy se nezměním od Dolara Prince, no jenže teď přišel ten zlom, jo?
3: Dobrý, když tamhle Fred byl také lakomej, tak se to pošlu taky jenom sobě a tobě.
2: No, dneska tu prostě máme lakomej den, takže další písnička, která letí jenom mně, takže co se dá dělat? Hele, 210, 32, 30, 30, pokud to chceš spravit a chceš si zahrát nějakou písničku, eventuálně i pro někoho klidně můžeš volat, a nebo mi to pošli do apky, já se tím tady zkusím prokousat, ale dneska vás volá hodně.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu sobotu 22. srpna, svátek má Bohuslav, všem bohouškům všechno nejlepší, nebo bohušům, že jo, to je jak z dědictví. Každopádně, já mám v plánu se s váma teďka podívat na to, co se bohužel stalo, a sice hiphopkem, který měl být po 6 letech zpátky, jenomže doslova pár hodin před začátkem přišla zpráva, že se tenhle ten festiák ruší. Důvodem byl teda prý hlavním důvodem byl hlavně slabý prodej vstupenek, jenže v celém tomhletom průšvihu byla jedna docela zásadní komplikace, protože v Česku už tou dobou byl samozřejmě přijetej DJ Alchemist, americká producentská legenda, prostě hlavní jméno pátečního kempu. No a když už je takovýto týpek v Praze, tak by byla trošku škoda ho poslat zase zpátky přes oceán. No a tak se stala super věc, protože během rekordně krátké doby se podařilo dát dohromady náhradní show v pražské Cargo Galerii, kde Alchemist odehrál vlastní set, no a jako support nastoupil Idea, rapper a producent, který to celý zaštítil, a musím říct, že posílám obří shoutout, protože on Idea vyhodil na Instagram příspěvek, že v důsledku toho, že Alchemistovi vzniknul takový day off, tak ho napadlo udělat mu show, no a on řekl OK. Takže cením naprosto všechny, kteří tohleto zorganizovali, takže on tam taky děkuje, že jo, Idea Go Outu taky děkuje, Cargo Galerii, protože tohleto všechno bylo fakt v rámci několika hodin, no a nakonec se stalo to, že včera v 8 hodin večer proběhla tady tahleta superová show. Ale za mě celkem krásná ukázka toho, jak prostě hiphopová komunita funguje. Festival trošku padne na hubu, lidově řečeno, den předem, ale jeden producent a jeden český support a jedno místo v Praze dokážou během maličkých chvilky udělat večer, který by vlastně jinak vůbec neexistoval. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to se zatím nijak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 18 stupňů Celsia, na většině území máme skoro zataženo nebo oblačno, místy tady vidím i dešťový přehánky, ty jsou tak jako roztrckaný po celé České republice, s výjimkou teda Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje, tam by zatím mělo být sucho. Co se denních maxim týče, tak ty vystoupají na Moravě někam ke 24 stupňům, v Čechách to bude něco málo kolem 20, 21 stupňů, každopádně ty přehánky jsou hlášený po celé České republice, po celé den, takže dešníky sebou.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin Dash Dabou. Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově

0: jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: 8.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Někdy se mi tady stane, že když voláte o písničku na přání, tak si tak jako sednem, kolujem, občas pokecáme o tom, co se kde děje, o životě nebo o hudbě, o písničkách. No a někdy se stane to, že ten telefonát proběhne tak rychle, že se ani nestihneme představit. Takže tohle to byl ten případ. Holky, omlouvám se, nějak jsme to nestihli. Já jsem Krištof, jestli posloucháte, čau, těší mě. No a co si dáme?
1: Ahoj, zdravím. Chtěli zahrát Kelly na Superstar, prosím. Pošleme to nám, dneska jdem do Prahy na výlet, tak to chcem užít.
0: No jejda, tak to si užijte Prahu, sice trošku deštivou, ale myslím, že i tak to bude mít svoje kouzlo. Kalin a Dollar Prince, tohleto spojení, který mě pořád nepřestává udivovat. Už když jsem to tehdy viděl na Spotify poprvé, říkal jsem si, co? Tihleti dva? Ale musím říct, že to je celkem banger.

0: Posloucháš Radio Spin s Krištofem, celou dobu si tady dáváme, respektive celý den, každou hoďku, rap a pop. No a nebude to jinak i tuhletu hoďku, protože teď se nám v písničce potkají hned tři generace popu a rapu. Začneme songou od Dua Lipa, upřímně netuším, jak se skloňuje tohleto jméno, jo? Od Dua Lipy? Asi? No a na feed naskočila Madonna a Missy Elliott, track se jmenuje Levitating. Je to přesně takovej ten typ spolupráce, který když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, hej, jak se tohleto vůbec stalo? A přitom to dává jako velký smysl. Vyšlo to v roce 2020 jako remix na stejnojmennou skladbu od Dua Lipy. No a přibyly tam samozřejmě dvě obrovský ikony. Je to takovej krásný příklad toho, jak se pop neustále recykluje, propojuje, předává z jedné generace na druhou. Dua Lipa, ta přináší ten současný disco pop, Madonna tu zkušenost několika dekád a Missy Elliott zase tu pořádnou rapovou energii. No a když už jsme u Madony, tak u ní zůstaneme i u druhého songu Bitch a Madonna. To vyšlo v roce 2015, no a Madonna si přizvala na feat Nicki Minaj. To je zase přesně ten typ skladby, kde Madonna vůbec nemusí řešit, jestli už náhodou není příliš stará na to, aby dělala moderní pop. Naopak, ta celá songa stojí na tom sebevědomí, na té mladiství, drzosti a takovým tom čau, jsem Madonna, takže si můžu dělat, co chci. By the way, nalákám tě i na klip, protože ten je skvělej. Kromě Madony a Nicki Minaj se v něm mihnou třeba Beyoncé, Miley Cyrus, Katy Perry, Rita Ora, Kanye West nebo Chris Rock. Takže kdybyste si chtěli zahrát takovou tu hru, kde je Valda nebo Valdo, nevím, jak se to přesně jmenovalo, ve smyslu najdi slavnou osobnost v klipu, no tak máte určitě vystaráno do několik minut.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash hlásí Brno na ulici Vídeňská, potom třeba Jablonec nad Nisou na ulici Nová Pasířská, no a poslední crash tady vidím v Mladý Boleslavi na ulici Jičínská. Co se dálnic týče, tak před Brnem si malou chvilku počkáš na D1, pokud přijíždíš z Prahy, je to 5 až 10 minut, tak různě to poskakuje. Nehoda mi potom svítí na D8, kilometr číslo 45 ve směru Ústí nad Labem. Praha, ta je na tom hrozně, začnu na pražském okruhu na kilometru 82 směr Ruzině, tam do sebe vletěly dvě auta a začíná to tam nabírat menší zpoždění. Další nehody jsou potom hlášený v ulici Vladislavova Praha 1, u Zvonařky Praha 2, Jeseniova Praha 3, v Holešovičkách Praha 8 a Toruňská Praha 8.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Pusám
2: něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.

0: Blíží se nám pomaličku konec další hoďky a to znamená jenom jediný další písnička na přání, která tentokrát poputuje za Tomem, pokud se nepletu.
1: Chtěl bych se zeptat, jestli tam máš tu novou Odsmeka s Brusím, jestli se nepletu. Ale bude to pro všechny single lidi, pro všechny, co mají takovou trošku depkovou sobotu, asi jako je to počasí. Ale to počasí jako bylo třeba depková naladané a asi pro tebe do studia a to bude asi tak všechno.
0: Děkuji ti, Warriors tam určitě pošlu. Kámo, depková sobota, já jsem nad tím teďka trošku přemýšlel, protože já už ji mám lepší. Když jsem ráno vstal a viděl jsem to počasí, tak jsem se vracel pro Mikču a říkám si, ty, vlastně se nechce v tomhle počasí. Hele, musím říct, že vy mi tady dneska děláte radost a díky vám mám ten den pozitivnější, protože voláte jak o život, já to se všema těma povinnostma tady ani nestíhám pořádně zvedat. A do toho jsem se pořádně ani nepodíval na apku, takže tam teďka mrknu a pokud tam toho bude hodně, tak ještě něco zahraju.

Byl to lék, nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci, nepřijde.

0: aplikace.
1: Je to přesně tak, jak jsem řekl, jak říkám, nestíhám tady pořádně ani brát telefonáty, jak dneska voláte jak o život, a do toho jsem nakouknul do apky a tady je toho taky milion, takže abych ještě rychle vyzvinul někoho z apky, tak jsem tady vybral třeba, klikneme sem, Klára.
2: Čauky, pustíš tam něco od Supercrew, prosím, výběr nechám na tobě, děkuju.
1: Dobrá, v tom případě já si tady píšu Supercrew a dáme tam první, co na mě vyskočí, a sice Supercrew Vladimír 518 Sweet Dreams, tak doufám, že potěším. No a

0: Miluju náš playlist, to je tak skvělá věc. Kdybyste mě viděli, já tady stojím za majkem, tancuju si, zpívám si španělsky, ačkoliv španělsky neumím. Každopádně, máme tu sobotu 22. srpna, ty dál posloucháš Radio Spin s Krištofem a já bych se s vámi rád podělil o jednu věc, protože zhruba měsíc zpátky jsme vás tady s Domem informovali, že film, hororový film Obsession je nejvýdělečnějším filmem, protože stál fakt celkem málo, vydělal raketu, no a to se tenhle týden změnilo. Jestli vám něco říká animák New Lie, jakože podle mě neříká, protože tady v Česku snad ani nebyl v kinech, tak to je momentálně nejvýdělečnější film v historii. Je to budoucnost kinematografie, ne, sorry, je to fakt strašný, ale zapomeňte na Marvel, zapomeňte na Avatary, zapomeňte na obří hollywoodský filmy, které stály 500 mega, tenhle ten animák čínský stál $200. Podle toho taky vypadá. Sorry, je to fakt ošklivý. Když si najdete New Lie, je to nějaký animovaný bík. Něco vypadá to fakt jako hrozně. No ale nejlepší na tom je, jak se to stalo, že tenhle ten film vydělal tolik prachu. Nezachránila to žádná reklama, nezachránilo to vlastně žádný marketing, nic. Jenom to, že lidi na internetu zjistili, že to je fakt otřesný film a tak se na něj začali chodit dívat do kina. Kámo, za mě geniální marketingový model. Prostě natoč něco, co vypadá levně, lidi se tomu vysmějou, internet to začne sdílet a najednou, kámo, hit. Já úplně vidím ty hollywoodský producenty, jak teď sedí v kanclu, nervózně si klepou nohou a říkají si, jestli náhodou jako celou tu dobu nedělali ten marketing nějak špatně. Špatný bych řekl, že i dnešní počasí, každopádně záleží na tobě, já ten deštík moc nemusím, ale vím, že spousta lidí je rádo, když venku trošku zaprší a já jsem vlastně za přírodu taky rád, aspoň se to trošku zvlaží. Každopádně po celé České republice průměrná teplota 18 stupňů Celsia, na většině území máme skoro zataženo, no a ty mráčky, ze kterých nám prší, se pomalu rozprostírají přes celou Českou republiku. Momentálně prší na většině území snad s výjimkou Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a pršet by nemělo přestat po celý den.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Československý underground.
4: Pusť to tam, kámo.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Stále ladíš Rádio Spin s Krištofem, no a já mám strašně rád, když se v komunikátoru stane nějaká special příležitost, třeba že má někdo, co já vím, zahradní grilovačku, nebo zrovna sedí na koupáku a má možnost tam ovládat obří reprák, no a nějaká podobná se stala i teď.
2: Mám dneska narozeniny.
1: Je, všechno ne.
2: Děkuju.
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Natko. A co si zahrajem?
2: Iza, dřív bylo líp.
1: Hodím ti to tam, ještě jednou, všechno nejlepší, užij si dnešní den, je jenom tvůj a jeden Izo Ašín letí přímo do tvých uší.

0: Hudební víkend na rádiu Spin ve tvých uších, stejně tak jako já, Krištof, no a zabýváme se tu rapem a popem, respektive trackama, ve kterých se spojí rapper nebo rapperka s někým z té popové scény. No a máme tu docela zajímavý případ, protože tu máme Kendricka Lamara. To je týpek, jeho vlastní tvorba je taková hodně komplexní, společensky nebo je osobně angažovaná. No ale tenhle ten borec se umí bez problému objevit i v těch největších popových hitech. No a přesně to si teďka ukážeme. Já vám tady naservíruju track, který se jmenuje Pray For Me, kde se Kendrick potkává s The Weekndem. Tahle ta celá věc vznikla pro soundtrack k filmu Black Panther a je to součást soundtracku, který ten Kendrick celý kurátoroval. Možná právě proto to nezní jako klasická písnička, která se jen tak náhodou dostala do filmu, protože od začátku má člověk pocit, že poslouchá něco, co má být součástí většího příběhu. Temnější beaty, Weekndův skoro až zoufalý zpěv a Kendrick, který do toho přidává svůj rap. No a potom uděláme prudkou zatáčku, prudký skok z Wakandy rovnou do světa Taylor Swift. Jo, tuhle větu bych neřekl, že někdy řeknu. Bad Blood. To je song, který původně vyšel samostatně na albu 1989, ale potom přišel remix s Kendrickem Lamarem. No a právě tenhle remix je pro náš hudební víkend úplně ideální, protože Taylor přináší ten obrovský popový refrén, Kendrick ten tam k tomu dostane vlastní rapový sloky a najednou máme celý jeden track, který se pohybuje někde mezi tím popem a hiphopem. Za mě docela vtipný, jak rozdílně Kendrick v těch dvou písničkách funguje. V tom Pray For Me součástí temného filmového světa, plného hrdinů, války, záchrany a najednou šup, Bad Blood a tam vletí doprostřed popový války Taylor Swift. Ale v obou případech musím říct, že ukazuje, že rapper nemusí zůstat úplně zavřený jenom ve svém vlastním žánru.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu

0: dělám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin začnu regionama. Bouračky hlásí Brno na ulici Vídeňská, potom třeba Pardubice na Staročernský a Klatovy v Pražské ulici. Když se mrknu na dálnice, ty jsou poměrně fresh, žádná větší zdržovačka se nekoná, každopádně nehody mi tu přece jenom svítí. Jedna na D35, kilometr číslo 166 ve směru Hradec Králové, no a v neposlední řadě i nehoda na D5, kilometr 144 ve směru Nürnberg. Já se omlouvám za moji německou výslovnost, ale už jsem ji hodně dlouho neměl. Když jsem řekl na Prahu, bouračka mi tu svítí na Pražském okruhu, kilometr číslo 26 ve směru Ruzině, dál taky ulice U Zvonařky na Vinohradech, no a nebo taky Letňany přímo před Business Parkem. Tolik z dopravy, pokud máš jiný info, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

0: Spin. Tak jsme se tady s Matým zakecali o dopravě, že jsem to málem prošvihl, ale nic se neděje, to jsem se právě napráskal, jejda. Prolezl jsem aplikaci, tak jak jsem slíbil, no a jdeme si dát poslední přáníčko, který já s váma dneska stihnu odbavit, no a to je Luky, který tomu ještě napsal, už se snažím skoro rok o zahrání songu, tak se jdem pustit.
1: Zdravím do rádia, všechny spinnery, spinnerky, všechny fuckmany, dneska makaj, to jede. A prosím o zahrání tracku Many Men. Díky, mějte se, zdár.
0: No tak kamaráde, jestli se rok snažíš o 50 centa, tak to tam určitě musím dát v tenhle ten zrovna okamžik. To znamená, pouštím to tam, zbytek už půjde přesně na Matyho, to znamená, že po nový hoďce mu můžeš kolnout, on bude rád, teď se na mě krásně dívá, ne, kecám, teď se usmál, teď se usmál. No, tak mu to můžete ještě trošku zpříjemnit ten den, jo?

0: Police, tohle to byl Dollar, Prince a Hector.
1: A Hector.
0: Co ses tak lekl té hudby teďka?
1: Tak mě to jako překvapilo, tenhle ten ladný prostě přechod mezi Dollarem a tímhle instrumentálem, ale hele, proč ne? Proč
0: děláme to vždycky. Se Zuzkou se nám asi povedlo úplně nejlepší, když tady hráli Limp Bizkit a hnedka potom tady hrála Znělka ze Slunce Seno, takhle do podkladu. Krásný to bylo. Jak už jste pochopili, posloucháte Radio Spin, sobota 22. srpna, svátek má Bohuslav, všem bohušům, bohouškům, bošům a nevím, co všechno. Všem těmhle těm na B všechno nejlepší. A jak už jste pochopili, mám tu Matyho, kterýho můžete slyšet. Ahoj.
1: Čau.
0: Ahoj, jak je?
1: Hele, je skvělé, dneska je fajn, dneska není takový vedro, takový dusno není, takže paráda, já jsem mám dobře.
0: Ty, já měl trošku depku ráno teda, já jsem vylezl z baráku a šel jsem akorát v kratěsek a v krátkém triku a říkám, kámo, kam se to podělo, když bylo 30 stupňů před chvilkou, tak jsem se vrátil pro tu mikču, trošku jsem byl jako z toho naštvaný, ale už je to lepší.
1: Jako reálně já vždycky nesnáším lidi, nebo takový ty...
0: nesnáším lidi!
1: Ne, tohle to prosím nikdo nevystřihávejte z kontextu, každopádně. Třeba moje maminka, tak minulý týden mi říkala, hele prosím tě, dneska je poslední hezký den, poslední hezký teplý večer a já, prosím tě, neblázni. No a reálně on to tak vypadá, ale jako já absolutně jako tohle to neberu, já tady to prostě absolutně nepřijímám a věřím, že ještě léto se vrátí lidi.
0: Okay.
1: Prostě kolikrát je 22. srpna, hele, já věřím v to, že ještě nás prostě zalije slunce a bude všechno tak, jak má být.
0: To bylo krásný poselství, Maty, krásný, na trička s tím normálně. Doufujeme, že Matyho máma není jasnovidka, protože... Protože dneska to úplně vypadá, že její předpověď se plní. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Na většině území máme krásně zataženo a dokonce i deštivo. Když si rozkliknu radar, tak vidím, že ty mráčky se tak krásně trhají po celé České republice. Už nám prší dokonce i v tom Zlínském kraji, který jsem dneska vynechával, protože tam prostě nepršelo. Každopádně pršet by mělo celý den. Maximální teploty něco málo kolem 22 stupňů. Easy business. Tak jo, tak se slyšíme se zítra. Maty, už je to tady. Krásných 5 hodinek s Matym. Zavolejte mu. Nějak mu začnete den, zaspívejte mu. Třeba, nebo tak něco. On bude rád.
1: Budu velmi rád.
0: Tak jo.
1: Ať to slunce vyjde.
0: Nesnáším, když se stane tady tohleto. 13.54 a ty posloucháš Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky už Matej a nás čeká společná komunikátorová session, a to až do 7, takže nás čeká nabitý program. Pokračujeme.

0: člověka baví, tak není prostě co řešit. Hele, vybrali jsme písničku Kdo? To je Buka, Robin Zoot, komu to pošlem?
1: Hele, pro všechny, co poslouchají, pro všechny motorkáře a tak.
0: Tak jo, pro všechny motorkáře a tak, taky všem spinners a taky tobě, ať jde práce od ruky, dávám to tam.
1: Díky. Ahoj. Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

0: Spin. Ladíš Radio Spin, taky hudební víkend. Na majku je Matej a mám pro tebe dvojitou nálož pop-rapových tracků. Pustíme si oba tracky od Fifth Harmony, takže skupina popových zpěvaček. Nejdřív track Down, kde jim přišel na pomoc Gucci Mane. Hudebně je to takovej dancehall, holky tady zpívají hlavně o vztazích a hlavně o těch chvilkách a pocitech, když seš prostě down. Tuhle dynamiku krásně narušuje právě Gucci Mane se svojí rapovou a mnohem víc sebevinovou slokou. Potom si od nich pustíme Warfit, tohle je mnohem sebevědomější, porovnávají tady to, jestli seš pro ně dostatečně dobrý, jestli tvůj čas nebo jestli tvoje aura je pro ně prostě dostatečně Warfit, takže je to hodně o takový až ženský síle ve vztazích. Uprostřed tracku se připojí pak Kid Ink, se kterým se opět mění charakter tracku na takovej víc rapovej, k tomu ještě ten ikonický saxofon, bez kterého se rok 2010 prostě nedokážem představit. Takže dvakrát Fifth Harmony k tomu kombinaci s rapem právě teď v hudebním víkendu na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, zčekneme klasicky nejdřív dálnice, ty jsou relativně sízdný až na Brno, tam je D1 na 190 km docela zasekaná a přes Brno si tam postojíš tak 7 minut, ale není to nic hroznýho. Regiony jsou momentálně chill, takže přeskočíme rovnou do Prahy, kde je momentálně zasekaný hlavně Pražský okruh, spojka je zasekaná hlavně u Štěrbohol a to ve směru na Průmyslovou, v tom úseku je taky bouračka, takže se tam dají určitě pozor, bouralo se potom taky na Barandovském mostě, takže určitě tam taky bacha a jedna bouračka byla taky v Ječný teď nedávno, takže určitě bacha, zdrží se potom taky klasicky v centru na Velzonce u muzea. K dopravě je to zatím všechno, to je ale stay tuned, protože za chvilku tady máme další track na přání, no a potom pokecáme o dalším afterworku, který se bude konat velmi brzo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další track na přání, jak už jsem sliboval. No a tentokrát zahrajeme pro Justýnu, která už mi poslala voiceovku do naší mobilní aplikace.
1: Ahoj Spine, chtěla bych tě poprosit o zahrání songu od Gleba pro mě a pro mého přítele Bobíka, kterého moc miluju. Tak díky, mějte krásný den.
0: Tak jo Justý, pro tebe a pro Bobíka a taky samozřejmě pro všechny spinery, posílám tam jeden breeze.

0: právě posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty. Sice není slunná sobota, ale to neznamená, že nemáme slunce v duši. Takže jestli v tobě to tvé slunce pomalu vyhasíná, tak teď poslouchej. Představ si, jsi po celém dni v práci, otrávený z té věčný nudy, neví co s časem ani se životem, to slunce ti prostě pomalu vyhasíná. Ale pozor, mám pro tebe řešení. Afterwork, ano, je to Afterwork. A ten se pro tebe přichystal další nejetou zastávku, konkrétně je to festiák, co se koná celý léto po celý České republice. Tenhle ten hustej koncept tak vzniknul v pražský Krymský a to v restauraci Jam & Co. No a další afterwork nás čeká už 28. srpna v pátek a to v Teplicích v kafé Lipová 33. A že to bude něco, svoje DJský sety tam zahrajou jména jako Mike Traffic, Robot anebo Orion a ještě k tomu tě právě od Jam & Co čeká právě jejich jedinečný pop-up. No a co je nejlepší? Celý vstup je zdarma. Tak co, už se cítíš líp? Já totiž určitě, takže koukni na radiospin.cz a zjisti víc. No a příští pátek se vidíme na Afterworku, let's go! Podíváme se společně ještě taky ale na počasí, venku je 18 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to bude postupně padat na nějakých 16 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 12 a zítra ráno čekají teploty kolem 14 stupňů a denní maxima by měla být 20 stupňů, takže nic moc, ale já doufám, že se to ještě nějakým způsobem vyčasí. No nic, s tebou je Maty, ty posloucháš Komunikátor na rádiu Spin, pokračujeme, let's go.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
3: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je koncept pražské

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Sedím v Barceloně, páje unikóny, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a mám tady další start naší komunikátorové hodinky a další track na přání. No a tentokrát zahraju pro Dominika.
1: Ahoj, zdravím všechny, chtěl bych pro kamaráda nechat zahrát písničku od Jackpota Versace a tímto zdravím Robina Dorinovic. Čau, kámo.
0: Zdravíme Robina, samozřejmě taky tebe Dominiku a taky všechny spinners posíláme tam Jackpot a Rest in Peace, Versace Vibe, super track, let's go.
2: Ladíš Radio Spin a

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

0: Soukup a jeho host.
1: Čau, tady je Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska si s vám budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Spin. Právě posloucháš Radio Spin, ve studiu s tebou Filí Maty a už pro tebe mám další hudební víkend, kde mixujeme rap a pop. Dáme si klasicky zase dva tracky, tentokrát dvojce a pár Beyoncé a Jay-Z, takže úplnou zlatou éru těle kolabů. Nejdřív si dáme Deja Vu, což je krásný zamilovaný kolab, kde právě Beyoncé zpívá o tom pocitu té zamilovanosti, kdy ti ten druhej prostě chybí tak, že ti připomíná prostě všechno kolem tebe, i když není s tebou. Takový to, když se procházíš sám po městě a každá ulice ti připomíná procházku právě s tou tvojí vyvolenou nebo s tím tvým vyvoleným. To je v jejím případě samozřejmě Jay-Z, který tady přispívá taky se svojí rapovou slokou. Baví mě tady ta instrumentálka, která je taková funkovější s takovým oldschoolovým soulovým vibem. Prostě super věc, po který ti pustím naprostou klasiku, což je opět tato dvojce a track Drunk in Love, což je zase o jejich vztahu a o tom, jak jsou za sebe prostě skoro až opilí tou láskou samozřejmě. Opět se tady střídají prostě dva světy, R&B a hip-hop, a opět to skvěle funguje, takže jdeme si to už pustit, tohle Beyoncé a Jay-Z na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popovejch tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně krásně sízdný, takže pro tebe mám velmi dobrou zprávu. Regiony jsou taky v chillu. Každopádně v Plzni, tak tam se bouralo v ulici Slovanská, takže tam určitě bacha. Přesuneme se každopádně do našeho hlavního města, kde se taky bouralo, a to na příjezdu z D1, a to na Chodově, takže tam určitě bacha. Hustě momentálně taky pražský okruh, konkrétně u Štěrbohol, u Průmyslový, takže tam taky opatrně. Bouralo se potom na Nusláku směr Legerka, Legerka je potom taky zasekaná, Wilsonka je u muzea taky solidně hustá, tam je taky crash, takže tam se určitě taky snaž vyhnout. A to je vlastně všechno, jinak je Praha sízná, každopádně jsou tam nějaký crashe, tak určitě bacha. Pro teď je to doprava ale hotová, takže určitě stay tuned, protože za chvilku tu máme další track na přání. No a potom pokecáme o jednom extrémně velkém návratu jednoho extrémně ikonického fotbalisty, a není to nikdo jiný než Ronaldinho.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady klasicky Matej a já už tady mám ready další track na přání. No a na drátě už tady je se mnou Jerry, čau kámo.
2: Čau.
1: Tak co, hele, jak to jde, jaká je sobota?
2: Hele, sobota je na piči, protože nám zrušili to, co jsem, aby tady bylo, že jo, na který máme líst.
1: Yes, mluvili jsme o hip-hop campu, což je extrémně smolná věc, já reálně nevím, jestli se k tomu vůbec vyjadřovat, protože mi to přijde trošku jako levárna, každopádně...
2: Byla to levárna od začátku, protože všichni bydlíme okolo, já zrovna bydlím okolo a říkám, bo to... On tam běhal ve 4 odpoledne a už věděl, že ten areál nebude vůbec nikdy postavený. A bouřka tady žádná nebyla. Taková malá bouřka, ale jako chápu, že nateklo tam asi k frérům do aparatury, jo. Ale oni mě chtěli postavit stage, protože neměli prachy, aby je zaplatili ty, co dělali ty stage. Tak to byl další problém, jeden z nich.
1: Jako hip-hop camp dneska ještě určitě budu řešit, takže určitě koho by to zajímalo, tak poslouchejte dál. Každopádně, hele, aby jsme si trošku zlepšili chuť, zlepšili náladu, tak jsme si vybrali skvělý track, který si zahrát. Hele, je to tak trochu česká hymna vlastně.
2: Je. Ale zrovna teď jedu do areálu hip-hop campu, takže vám klidně můžu dát nějaký info. Zrovna tam jdu podívat, takže...
1: Tak to by bylo super, tak určitě piš do apky nebo nahraj voiceovku.
2: Určitě, pošlu ti hlasovku a klidně nějaký fotky.
1: Tak mega, tak já o tom mega pokecám. Každopádně, hele, teď už si pustíme Kde domov můj, což je samozřejmě Super Crew, Orion a taky Hana Hegerová. Komu to pošlem?
2: Ale pošlím to Radkovi Maliňákovi, ať se hledí, kde máte takovou domov, protože myslím, že bude chodit s kanálama tahle osoba. Jako, no, protože nejenom já bych mu tu držku došla.
1: No nic, ale tak to posíláme hlavně jemu a taky všem spinners, ať se hlavně nezlobí, že se to zrušilo. Dávám to tam, kámo, užij si track.
2: Čau.
1: Taky,

0: Dáváš Radio Spin, Matty here, mám pro tebe velkou novinku a taky velký návrat. Vrací se totiž jedna velká ikona, a to jak módní, tak hlavně fotbalová. Ve svých 46 letech podepsal profesionální smlouvu legendární Ronaldinho. A to s klubem Ravenna FC, se kterým je prostě menšinovým vlastníkem a je taky velkým akcionářem. Poslední zápas odehrál už v roce 2015, takže to bude návrat po více než 10 letech. Každopádně velký cíle ještě ten veterán určitě má, protože si chce vystřelit 300 gól v kariéře, takže myslím, že na jeho návrat na hřiště se určitě můžeme těšit. Nicméně jsem na to hodně zvědavej. Ve své éře to byl prostě naprostý fotbalový goat, ke kterému vzhlížel snad každý, kdo hrál fotbal. No a já doufám, že ten návrat nebude hořkej. Přece jenom legendy mají odcházet na vrcholu a mnohokrát jim ty prodloužený odchody do důchodu prostě nevyjdou, což je vždycky prostě skvrna na jejich skvělých kariérách. Vzpomeň si třeba na takovýho Mikea Tysona. Každopádně i tyhle ty návraty mnohdy nevyjdou úplně nejlíp, takže se ve mně bije vlastně taková velká nejistota, ale zároveň obrovská zvědavost, jestli se tenhle ten stařík ještě má prostě v sobě tu sílu se vrátit. No a já doufám, že nás překvapí, já mu moc fandím a doufám, že jim to hezky ukáže, hezky postaru. Podíváme se spolu ještě na počasí, venku je momentálně 17 stupňů, to je v Praze, nejtepleji momentálně v Ostravě, tam je 20, každopádně všude se to pomalu bude snižovat až k večeru, kdy bude 16 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 11, to bude ve 4 hodiny ráno a zítra ráno čekej teploty kolem 16 a denní maximum by měly být 20. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvalský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Radio Spin je jediný

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Aplikace. Posloucháš právě Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Davida, který mi poslal voiceovku do naší mobilní apky, jdem si to pustit.
1: Čau Maty, tady David, zahraj mi tam prosím tě písničku od PTK Krvácej na zemi, bude to jenom pro tebe do studia, ať máš hezký den a užívej s tím nejlepším rádiem, tak díky, čau.
0: Davide, díky, že jenom pro mě posíláš písničku Krvácej na zemi, ale já si ji mega užiju, takže ji posílám i všem spinners, ale nekrvácejte na zemi lidi, vemte si na to třeba aspoň obu vás, dávám to tam.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Dívej se

0: Dáváš Radio Spin, hudební víkend, taky Matyho, který už tady pro tebe má napečenou další várku tracků, který budou jak rapový, tak popový. Tentokrát si dáme Rihannu a Eminema, což je kolabo, co naprosto žeru. Odstartujeme to s trackem Monster, což je úplná pecka. Rihanna tady zpívá o tom monstru pod postelí, který každý večer straší. To je ale metafora pro špatný stavy a pro úzkost, která se stále vrací a ty se snažíš jí prostě udržet pod tou postelí, hlavně, aby si ji neviděl a neslyšel. V refrénu tady Rihanna zpívá, že ty démony musíš ale přijmout jako ona. K tomu Eminem, který dodává kontext, ten tady zase říká, že ho sláva a úspěch postupně začaly ničit. No a do toho je to fakt totálně chytlavá pecka úplně s fenomenálním refrénem, po kterým pokračujeme ve velkém stylu. Dáme se totiž Love the Way You Lie, opět totální hit, který je pro změnu o toxickém vztahu, ve kterém si dva lidi ubližují tak, že se vlastně platonicky milujou. Eminem tady popisuje, nebo rapuje tady spíš uvědoměle o tom, že ví, že je to špatně, a Rihanna pro změnu zpívá o tom, že z toho nedokáže odejít. Opět mega chytlavý refrén, který doufám, že si zaspíváš se mnou. Pouštím ti to tam, tohle Eminem a Rihanna, Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popovejch tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, mám pro tebe dobrou zprávu. Momentálně jsou totiž dálnice krásně sízný, svítí to nádherně zeleně. D11 je pouze lehce hustší u Českého Brodu, ale není to nic hroznýho. Regiony jsou v pořádku, jak bychom, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je lehce hustší Nuslák ve směru na Legerku, tak je lehce hustší Vilzonka u muzea a bouračku vidím v ulici Senovážné náměstí. Jinak to vypadá, že Praha vlastně taky celá průjezdná. K dopravě je to proto zatím všechno. No ty ale stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání, no a potom pokecáme o hip-hop campu, jak a proč, a co a jak.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty, no a já už tady mám Ondru na drátě. Čau, kámo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Hele, ty žiješ fotbalem, i dnes samozřejmě seš před Slávií u Edenu. Dneska bude hrát Bohemka a samozřejmě Slávka, tak jak to vidíš? Bude to easy win?
2: No, bude to hodně, ale určitě vyhrajem. A myslím, že jim bůra daj.
1: Myslíš, že to bude jako takhle jako drtivý?
2: A myslím, že ano. Jako jednosměrka jak v manželství, no.
1: OK, tak to se dneska ještě uvidí. A co? Plánuješ nějakou klobásku, pivon?
2: Hele, nepiju, takže vidím to na Birela, to vás určitě zabiju nějakou, tyjo, a doufám, že tam zakouře nějakou dobrou vtipnou cigaretku, no.
1: No jistě, to prostě k fotbalu nesmí chybět, takže, hele, my jsme vybrali písničku, ne úplně fotbalovou, ale prostě je taky samozřejmě dobrá, to je Fuck the Police, komu to pošlem?
2: Hele, určitě soudruhovi Komorousovi tamhle do Velína, tyjo, doufám, že tam žhaví už ty své kamerky, aby nás to zerovat taky.
1: Dobře, tak mu posíláme tuhle tu písničku, doufám, že poslouchat, taky samozřejmě posíláme tobě, ať si užiješ fotbal, ať to proběhne prostě dneska krásně a tak, jak jsi to vysnil. Tak jo, kámo, dávám to tam, užij se, fočo.
2: Hezkej den, dík, ahoj.

0: Dáváš si Radio Spin, za Mikem je Maty, no a rozmohl se nám tady takový nešvar. Měl se totiž právě konat hip-hop camp, ale organizátoři celou akci zrušili ani ne 24 hodin před začátkem. V Plzni je teda rozestavěný areál a taky pár stovek lidí, kteří dorazili na akci dřív. Bohužel jsou to povětšinou cizinci, kteří dojeli hodně zdaleka, ale hip-hopová dovolená je bohužel nečeká. Lístky byly celkem docela drahý, line-up za mě ušel, ale nic zas tak šíleného světobornýho to taky nebylo, upřímně, za tu cenu mi to přišlo slabší. Každopádně se to celý zrušilo, což je hlavní, a to údajně kvůli počasí, což podle mě není úplně ten důvod, a pak organizátoři ještě zmínili, že se nenaplnila vůbec kapacita. Podle hlavního organizátora byla akce připravena pro cca 6 000 lidí a prodalo se asi jen 2 000 lístků, každopádně je to za mě absolutně neprofesionální a extrémně netransparentní. Vlastně mi to přijde totální levárna, a to hlavně pro fanoušky, kteří se prostě na tu akci těšili. Zároveň pro umělce je to dost disrespectful a já jsem hodně zvědavý, kdo jim tam ještě bude chtít vůbec někdy vystoupit. Takže je to asi konec jedné velké éry, jednoho velkého festivalu, který už pravděpodobně nikdy světlo světla nespatří. Rest in peace hip-hop camp a všem, kdo si koupil lístky, tak přeju hlavně pevný nervy a budu se snažit vám to vynahradit aspoň tady u nás v éteru. No jo, tak přejdeme na to počasí, který mělo tu akci celou zrušit. Každopádně není to vůbec tak hrozný, momentálně je 17 stupňů, ani vlastně neprší, ani pršet nemá, k večeru to má spadnout na nějakých 15, přes noc bude nejnižší teplota 11 stupňů a zítra ráno čekejte teploty kolem 16 a ty denní maximálky by měly být kolem 20 stupňů. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin. Československý underground.
1: Okay. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. V zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Je 16.54 a to je přesný čas na rádiu Spin.

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rej, šiřte hudbu, nešiř hej, hej.

0: aplikaci.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej, odstartujeme spolu další společnou hodinku, jak jinak než s trackem na přání, no a já už tady mám ready zprávu od Výchyče.
2: Čau spineři, tady Výchyč, chtěl bych si od vás nechat zahrát balkónovku od Resta, je to pro všechny fanoušky Resta.
1: Tak pro všechny fanoušky Resta, samozřejmě tobě taky na tuhle tu krásnou sobotu, no a taky všem spinners, let's go, balkónovka.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Spin, s tebou je Matej a mám tady další hudební víkend, kde si hrajeme kombo rap a pop. Další dvojitou dávku tady mám od Katy Perry. Nejdřív si pustíme track California Girls, což je hymna úplně letní, prostě prosluněný Kalifornie. Je tady krásný propojení s Westsidem, zarepoval si tady Snoop Dogg a ta kombinace je prostě geniální. Celý tenhle ten track je vlastně odpověď Katy Perry na track Empire State of Mind od Jay-Zho s Alicia Keys, což je zase oslava New Yorku, no a tenhle ten track je prostě kalifornská odpověď, jak se patří. Po téhle rap popový klasičce si zahrajeme track E.T., tady je zase na featu Kanye West, takže téma mimozemšťanů je docela trefný. Je to v podstatě o zamilování se k někomu z jiného vesmíru, a to i po té sexuální stránce. Tohle je tematicky víc elektropop, ale samozřejmě vliv hip-hopu je tady dost znatelný. Takže nejdřív California Girls se Snoopem a pak E.T. s Kanyem, Katy Perry a pop rap hudební víkend na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka popových tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně krásně sjízdný, lehce hustší, akorát D11 a to u Českýho Brodu, ale nečekej tam rozhodně nic drastického. Regiony jsou momentálně OK, takže se přesuneme rovnou do Prahy, která je momentálně taky vlastně sjízdná, hustší je každopádně Nusilák a to ve směru na Legerku, zdržíš se taky klasicky na Vlzonce u muzea a bouralo se potom v ulici Bělehradská a to v centru kousek od IPáku, takže určitě bacha. Jinak je to ale čistý, takže k dopravě je to zatím všechno. Za chvilku si dáme ale další track na přání. No a potom rozebereme, jaký je vlastně hlavní důvod, proč se zrušil Hip Hop Camp.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je Maty a já už tady mám na drátě Kačku. Čau Kačko.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Ty jsi se dneska byla podívat na svatbě, teď se prostě chilluješ hezky na jednom prostě v hospůdce. Tak co, jak jsi užila dnešek?
2: Jo, super, tak bude pár foteček, nevěsta krásná, ženich taky, prostě jsou to dva úžasní lidé, kterým to strašně přeju, aby byli šťastní, aby jim to vyšlo, takže bylo super, no a říkám, jak jsi to řekl, teď si dávám ještě jedno, dvě a jdu domů odpočívat, protože člověk musí nabrat trošku síly, starosti a takhle, takže... Ale nějak jako super, užili jsme si to, takže...
1: Krása, takže krásný prostě no, takový sobotní odpoledne.
2: A co ty?
1: Já se mám skvěle, pouštím tady spinnerům písničky, píšu se vstupy, mám se krásně, takže let's go, já se moc těším hlavně na konec hodinky na naše další téma. A hele, aby jsme nepředvíhali, vybrali jsme písničku od Kendricka Lamara, Swimming Pool, komu to pošlem?
2: Takže bude to 100% pro mého syna Páju do Karviné, taky pro Sašu, pro Baču a pro Srejdu. A taky pro Mišu, pro Teresku v dnešní svatbě, ženku, kamarád Julko a Honzičkem přejeme všechno nejlepší do manželství. Taky samozřejmě pro tebe do studia a pro všechny spinnery. Mějte hezký víkend, užijte si ho a hlavně dávejte na sebe pozor, buďte na sebe opatrní.
1: Krásná zpráva, takže jak jste slyšeli, hlavně buďte opatrní, ty taky Kačko určitě, takže bacha, aby se došla dneska dobře a přeju ti, aby jsi užila ten track, dávám to tam Kačko.
2: Jo, děkuju moc a zdravím kluky v Karviné a hlavně Páju.
1: Zdravíme, papa.
2: Jo, papa, ahoj.
3: Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Frank, Fr

0: Radio Spen, taky Maty, a mám tady pro tebe ten pravý a opravdový důvod, proč se zrušil hip-hop camp. No a ten důvod, ten pravý důvod je, že Sergej B udělal šílený kolabo s kapelou Krištof. Je to tak, tuhle kombinaci snad nikdo nečekal. Minimálně já bych to nepředpovídal ani v tom nejšílenějším snu, a hlavně u Sergeje. Každopádně je to fakt tak. Track se jmenuje Movie Star, instrumentál, prostě tomu kraluje hlavně trubka, která je zasazená do takového popového pozitivního letního soundu, a úplně upřímně, to není vůbec tak zlý. Vlastně pro tenhle hudební víkend mixujeme rap a pop, je to vlastně úplně věc jak na zavolnou, fakt taková letní blbůzka o tom, že prostě sníš o tom, že jednou taky budeš prostě ta movie star. Fakt to neberu vůbec nějak vážně, ale když se odprostím od pocitu, že je to vlastně s Richardem Krajčem, tak mě tady ten Sergej vlastně baví, takže asi to není nic, co bych aktivně poslouchal, ale jako letní vibovačka je to docela v pohodě. Já Sergeje vlastně za tohle mega cením, je to prostě král ten čávo. Čekneme taky počasí, venku je momentálně vlastně docela příjemný počasí, 17 stupňů, nic úplně hroznýho, ani zima, ani teplo. Každopádně k večeru to ještě dropne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 11 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 16, ale on nic lepšího by to být nemělo, měly by být maxima 20 stupňů a to ve 14 hodin, takže já doufám, že se to ještě nějak vyčasí. S tebou je Maty a ty hledíš Radio Spin, stále let's go. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: restaurace Gemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Za 4:06 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spen, na mikru je Matej a nás čeká společná poslední komunikátorová hodinka, kterou odpálíme jak jinak než s trackem Na přání. No a mě už se sem do studia dovolal Štrudl. Čau, kámo.
2: Čau, zdravím.
1: Tak co, jak felíš takhle v sobotu večer?
2: Hele, já akorát jdu z Chorvatska domů, no, takže mám 9 hodin před sebou, tak...
1: OK, tak to je hodně dlouho.

0: a jeho host.
1: Čau, tady je Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska si s vámi budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Spin. Ladíš Radio Spin, hudební víkend, pouští ti to tady Mate a máme před sebou poslední dnešní dvojitou dávku rapu a popu. Teď nám tady zaspívá Justin Timberlake, nejdřív si pustíme track Holy Grail, kde je na featu Jay-Z, no a je to track o slávě. Oni tady vlastně slávu přirovnávají k toxickému vztahu, ani jednu z těchto věcí jsem nezažil, takže idk. Každopádně zajímavou sloku tady má hlavně Jay-Z, který se zamýšlí nad tím, co sláva udělala z jinýma artists, a v tom tracku je taky takový easter egg na Nirvánu a na jejich Smells Like Teen Spirit a Jay-Z použil dokonce i část textu, takže pozorně poslouchej, ať to nemysneš. No a poslední track v našem hudebním víkendu bude Dead and Gone, kde si Justin Timberlake tentokrát přizval rapera jménem T.I. Ten název je vlastně nějaký přenesení se přes svoje starý zlý já, který zemřelo, odešlo a už to není. Opět se tady signifikantně střetávají střety popu, nebo svět popu a rapu, a funguje to opět na výbornou, takže tím to taky dneska zavřem. Tohle je Justin Timberlake a pořádnej říc rapu už teď v éteru Rádia Spin.
1: Dvojitá dávka popovejch tracků, kterým rap dodal švih. Pop a rap v hudebním víkendu na

Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně krásně čistý, stejně jsou na tom taky regiony, takže skočíme rovnou do Prahy, která je relativně taky docela čistá. Crash je momentálně, ale ve Vršovicích v ulici Kavkazská, takže tam určitě bacha. Bouralo se potom taky na Ústřední, a to nedaleko křižovatky u Průmyslový, takže tam taky bacha. Hustší je momentálně teď hlavně ten Nuslák směr Legerka, ale jinak to vypadá, že se v Praze už nikde závažně nezdržíš. Takže to je k dopravě dneska všechno. Za chvilku si dáme další, respektive poslední track na přání, takže si určitě ještě objednej, pokud jsi tak neudělal, a potom rozeberem naše poslední téma, a to budou skupinové fotky, jak ve škole, ve školce, v práci, prostě všude. Automotospin. Tvoj

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na micu je Matej a mám tady dneska už poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Prochyho.
2: Čego, tady Prochy. Hele, rád bych ti zavolal, ale mám asi procento baterky, tak tě strašně moc poprosím zahrát Vesna Moravo a bude to pro mě, pro moji paní, ať nám to stěhování utíká a pro tebe do studia, pro všechny, ať si užívají krásnou sobotu, protože se nemusí stěhovat. Díky, čau.
1: OK, tak já doufám, že vám to stěhování jde od ruky a že vám to utíká, takže si dáme na vaší počest a samozřejmě vám blahopřejem k novému bydlení, tak si dáme Moravu, let's go!

0: OK, dáváš Radio Spin, Matty on the mic a nám už ten komunikátor pomalu končí. Fili jsme tady od dvou, takže jsme toho stihli úplnej ranec, no a zakončíme to skupinovejma fotkama. Určitě to znáš, je konec školního roku a oni tě prostě nutěj se fotit ještě ze třídou. Takový skupinový fotky pak můžou být taky na různých teambuildingách, nebo třeba jen tak na dovolený, protože to přítelkyně chce. Každopádně někdy je to prostě otrava. Co ale, když to uděláš zábavně? Přesně tohle si řekli účastníci potápěčského kurzu v Kanadě. Oni tu skupinovou fotku totiž udělali ve vodě. Ne ale jen tak. Oni si vzali uniformy, vlajku, všichni se potopili a pořídili fotku, která se na první pohled tvářila jako úplně normální fotka ze souše, takže tam byl stůl, židličky, všechno. Když se ale pozorně podíváš, tak ti to dojde. Za mě geniální a vlastně fakt vtipný. Takže až budeš příště dělat skupinovou fotku, vzpomeň si na kanadský potápěčce. Koukneme se společně taky na počasí, venku je právě 15 stupňů, je to pod mrakem, každopádně k večeru to spadne, nebo respektive přes noc to spadne až na 11 stupňů, to budou minimálky dnešní noci, cca v 5 hodin ráno. Zítra ráno čekejte teploty kolem 16 a během dne se to má vyšplat na 20 a já doufám, že bude prostě hezčí počasí a že tady to je jeden velký cap. No nic, slyšíme se zase zítra, s tebou tady byl Matty, ty jsi poslouchal Radio Spin, těším se na zítřek, čus.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Eteru.

0: a jeho host.
1: Debutoval album Saigon Stories, který je celičký ve vietnamštině. Později pak vydává album No More Drama. Aktuálně má venku desku I Want To Feel Safe, za kterou získal cenu vinila. Hostem aktuálního vydání Spintalku je česko-vietnamský rapper, který se na české scéně prosadil svou autentickou výpovědí a osobitou estetikou. Jak ho ovlivnili západní Čechy, kde vyrůstal? Propsala rodinná večerka do jeho textů všechno, co ve svých textech zmiňuje a do všech nálad, se kterými dál pracuje na svých deskách. Jaká témata ve svých textech řeší, jaká témata jsou pro něj důležitá a která témata akcentuje. Jak moc on sám je upřímný, zranitelný a plný naděje, stejně jako jsou jeho texty. Nejen o tom bude aktuální vydání Spintalku, do kterého přijal pozvání rapper Anky. Anky, vítej.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jsem rád, že jsi tady. Tak nejprve se zeptám, jak vzniklo tvoje umělecké jméno Anky? Protože když jsem si Anky hodil do Google, tak jsem se dozvěděl, že Anky je jakýsi program nebo software. Takže má tvoje jméno IT pozadí, nebo se za Ankym skrývá úplně jiný význam?
2: Mm-hmm. Zároveň Anky je dívčí jméno ve Skandinávii. Mm-hmm. Takže když se zase napěš na YouTube, tak ti vyjede finská zpěvačka. Mm-hmm. Hele, je to jednoduchý, je to moje jméno vlastně, který mi dala moje česká teta. Uh-huh. Takže je to, nebo tak přezdívka, ale říkám mi takhle od malička, protože moje vietnamské jméno je Aň. Uh-huh. A z toho vyšlo Anky, aby mě mohli ve školce jako dobře oslovovat jednoduše. Uh-huh. Takže to je český jméno od mý český tety, která mi dala jako dítěti.
1: Jsi v kontaktu s českou tetou?
2: Ano, s celou rodinou.
1: Ovlivnila tě?
2: Dost.
1: Jakým způsobem?
2: Asi v tom životním stylu, nebo jakoby já jsem k ní byl asi jako 3 roky, 4 roky od svých 5 do svých 9, cca, nevím, nepamatuji se přesně, ale dala mi dobrou průpravu životem, takovým to, že prostě, nevím, naučila mě spoustu věcí, jezdit na kole, brala mě na houby, jezdili jsme sbírat ovoce do lesa na borůvky, takže takovýhle z ty klasický chalupářský český věci, na který jako hrozně rád vzpomínám.
1: Přenesl jsi si pak do svého soukromého života i teďka, když jsi starší?
2: Ano, teď právě čím jsem starší, tím víc se k těm věcem vracím, jako když jsem byl dítě, takže si to sebou nesu a mám to strašně rád.
1: Jaký houby máš rád třeba, než se budeme
2: bavit o muzice? Já jim všechno úplně, okay. Jakože holka moje má ráda samozřejmě jako lišky, hřiby, ale já vládnu i klousky, záleží, jestli děláme polívku, omáčku, anebo jíme jen tak.
1: Super, super. Hele, vždycky, když jdu, teď stáčím to od muziky a hned se k ní vrátím, když jdu po Praze kolem vietnamských bister, tak mám moc rád, chodím tam rád. Z pohledu tebe, co ti chybí ve vietnamských bistrech? Je tam nějaký jídlo, který by se ve Vietnamu dalo prodávat na ulici a tady není? Mm-hmm.
2: Hele, jelikož po vysílání jedu na SAPu na oběd, tak na té SAPě si to doplňuju krásně. V tom centru toho chybí hodně, ale dneska už na té SAPě jsem schopný dát jídlo, který nějakým způsobem reflektuje nějaký zážitky z toho Vietnamu, ale samozřejmě toho street foodu tady chybí strašně moc. Ale konkrétní jídlo, to asi jakoby snídaňový věci, který si tam dáváme brzy ráno, ať jsou to nějaký rýžový rolky nebo polívky, který často jim, ale ty už se dají získat i na SAPě, ale ne v takové kvalitě třeba, ale ta SAPa.
1: A ty rýžový rolky, ty mám pocit, že ty mají jenom na SAPě, nebo velmi málo se s nima dá potkat někde v centru města, OK.
2: Přesně tak.
1: Jaký je tvoje nejoblíbenější český jídlo? Promiň, že to ještě točím okolo té kuchyně, ale nedá mi to.
2: Ale já mám rád strašně moc českých věcí. To se těžko teďkon řekne, ale asi jakoby omáčky. Teď jsem měl nedávno frankfurtskou polívku a to mě úplně česky, ale měl jsem mnohé jako řízek s bramborovým a omáčky, věci s knedlíkem a pak prostě takový ty zabíjačkový věci. Uh-huh. Tlačenka, jitrnice, jelítka.
1: To super.
2: To mám rád, když jdu do hospody. A no, že jako není moc věcí, co bych asi nesnět českých.
1: Tak pojďme už k muzice. Procházel jsem si rozhovor s tebou. Myslím si, že je u spousta témat potřeba se zastavit. Dětství západní Čechy večerka. Jak tě tohleto prostředí utvářelo a formovalo?
2: No, jelikož jsi tam strávil spoustu let, tak vlastně hodně. Vlastně asi nějak náhled na tu společnost těch lidí, která k mě chodí do obchodu a to, jak vlastně třeba vnímají mě. A pak vlastně tam vidět ten kontrast mezi mnou a mými spolužáky, kteří žijou vlastně úplně jiný život než já. Takže pro mě bylo...
1: Kdybys měl teďka jenom ve stručnosti třeba popsat, v čem se liší život kluka, který vyrůstá ve večerce, od toho, který vyrůstá v tom, já nevím, paneláku, činžáku?
2: No tak já jsem taky, že v tom, že já jsem prostě po škole chodil rovnou do večerky a tím, že moje máma byla jako sama, my jsme žili bez otce, tak na mě to nebylo tak, že jenom pomáhám, ale byl prostě můj full-time job. Mm-hmm. Takže já jsem prostě po škole jezdil pro zboží, pak jsem si ho vyložil, pak jsem si to tam vyskládal, podseděl si na kase, udělal večeři a večer šel domů spát.
1: Štalo tě to?
2: No hodně, no. Na té střední jako asi nejvíc, no. To bylo hrozný pro mě.
1: Měl jsi pocit někdy třeba, že to mámě pak vyčteš?
2: No, já jsem to vyčítal celou dobu.
1: Fakt?
2: Vyčítal jsem ti celou dobu a vždycky říkala, že mám být trpělivý, že se jednou bude mít dobře. A tím, že už je to vlastně pro mě přes 10 let nazpět, tak už to dneska vnímám jako pozitivně a beru to jako nějakou součást mý identity.
1: Ok, co ti to nejvíc dalo? Nedalo ti to třeba nějakou odpovědnost, nějaký řád, nějaký větší smysl pro povinnost, který bys třeba, kdybys zevolvoval s těma ostatníma středoškolákama, neměl?
2: No totálně, jsem hodně disciplinovaný a hodně pracovitý, jsem hodně dochvilný a zakládám si, mám jako jinou pracovní jako asi morálku, než běžně mý vrstevníci, což dneska vnímám jako spoustu výhod, ale zase byl jsem hodně jako nesvobodnej, no, v té době. Hmm.
1: Ta nesvoboda, cítil jsi i nesvobodu třeba v tom, že se nemůžeš hudebně nějakým způsobem vzdělávat, že na to nemáš jakoby nějaký prostor, protože třeba jedním z typických rysů je, že když někdo chodí na základku nebo na střední, tak třeba chodí i do Ludušky, což tvým způsobem života, kdy jsi musel prostě hodně pracovat a neměl jsi na sebe čas, asi ten prostor tam proto nebyl, pro to formální hudební vzdělání?
2: Nebyl prostor pro nic, ani vlastně pro to klasické vzdělání. Moje mama spíš preferovala, abych pracoval, než abych chodil do školy, takže mě ve škole ani moc nepodporovala a takže jsem ani jako neměl třeba moc kroužků, neměl jsem vlastně jako čas vůbec na nic, takže jsem to bral jak v té době jsem to vnímal jako nějaký pracovní tábor prostě a pro mě to bylo peklo prostě v tom, že to bylo mezi paneláky ve vyloučené lokalitě, takže tam nebylo jako nic hezkýho pro mě, ten život jsem v té době vlastně nenáviděl, no.
1: Bylo těžký to pro tebe takhle zpětně jako přijmout, jakože vlastně je to tvoje osobnost?
2: No já jsem za to dlouho styděl, protože prostě měl jsem velmi nízký sebevědomí, nemluvil jsem o tom nějak to, ale nějak časem vlastně díky tomu, že jsem začal dělat ten rap a začal jsem to zpětně reflektovat, tak to vnímám dneska jako nějaký pozitivum, že vlastně to, že jak je všechno zlý, je k něčemu dobrý, tak to vnímám tak, že nebejt toho, tak dneska nejsem tam, kde jsem a ty příběhy a ty emoce, které jsou v těch textech, které píšu, by nebyly takhle silný.
1: V nějakou chvíli se ale musel doma bouchnout do stolu a říct, sakra, já chci dělat hudbu, budu dělat hudbu a tý mámě se musel postavit.
2: No já jsem prostě odešel z domu.
1: Kolik ti bylo?
2: Já jsem odešel postřední.
1: To znamená 18 třeba?
2: No, já jsem přišel pozdě do Čech, já jsem měl různý odklady, do toho jsem dodělal z maturitu kolem 20 až na 20, protože jsem vynechal několik, no nechodil jsem prostě od první devátý kuse.
1: Jasně.
2: Takže jsem byl pozdní a takže kolem těch 21, 22 jsem odcházel, 21 mi mohlo být.
1: Kam jsi šel?
2: Nejdřív jsem šel do Prahy a pak jsem se odstěhoval do Německa.
1: Ok. Bylo to Německo pro tebe v něčem jako jiný než ty Čechy? V něčem svobodnější?
2: No, já jsem se tam narodil, žil jsem tam asi 6 let v průběhu dospívání života, takže já jsem to prostředí znal, ale já jsem prostě se chtěl postavit na vlastní nohy, takže já jsem tam měl prostě pracovat. Takže já jsem prostě jako neměl tušení, co se děje venku, prostě jsem hákoval, chtěl jsem si vydat nějaký svoje první peníze, abych proto mohl žít vlastní život. Šel jsem jako do Německa s ničím, no.
1: A kdy teda přišla ta chuť dělat hudbu?
2: Po návratu z toho Německa.
1: No, co tě vedlo, co tě motivovalo vrátit se z Německa do Čech? Byla to máma?
2: Ne, já jsem se chtěl vrátit a tím, že jsem vlastně jenom pracoval, jsem žil asi 2 roky, 3 roky v Německu a ve Švýcarsku a jenom jsem vlastně pracoval, tak jsem chtěl se někde jako etablovat a začalo se mi stejskat, tak jsem se usadil v Praze.
1: Po čem se ti stejskalo nejvíc v Čechách?
2: Po kamarádech i po mámě vlastně. A já jsem tam byl hodně sám, izolovaný, prostě neměl jsem tam moc kamarádů, tím, že jsem pracoval, dělal jsem ty podřadný joby a tak, tak mě tahla hlavně prostě mý kámoši byli na vejšce všichni a žili prostě, chodili ven na akce, na koncerty, táhlo mě to

0: Mr. D Mannschaft, tam začínal vlastně Domo a Labelo v té době. Já jsem je znal tady, že jsem bydl v kusek ve Strašnicích, kluci byli z Žižkova. A scházeli se po bytech a nahrávali freestyly. A já jsem se tam ocit jednou na nějakém bytě, prostě v raných hodinách jsem tam začal rapovat vietnamštině a bylo to hrozně vtipný. Tak to byla asi nějaká moje první zkušenost s nějakým jako vytvořením nějaký hudby.
1: Jak dlouho pak trvalo, než si od této zkušenosti první přešel k tomu, že jsi začal sám aktivně tvořit?
0: On zrovna přišel potom, já jsem vydal tu hudbu. Vlastně
1: a to byla ta první deska, kterou jsi
0: narepoval? Second Stories, to bylo tak, že já jsem tady nějak k tomu věnoval, ale v té době jsem nějak zase, jako tady byl nějaký nespokojený, tak jsem se odstěhoval do Vietnamu. A tady mezi tím jsem vydal jednu písničku, dvě, ale zbytek už jsem nahrával a psal ve Vietnamu, že jsem tam měl prostě spoustu času, chodil jsem tam na vietnamský jazykový kurz a v tu dobu jsem začal psát jakoby hodně intenzivně vietnamsky věci a byl to covid, no.
1: Jaký, poslouchá se ve Vietnamu rap nebo neposlouchá?
0: Jo, hodně.
1: Jo, já když jsem ve Vietnamu byl, což je třeba nějakých 7-8 let, tak jsem měl spíš pocit, že to tam směřuje hodně k nějakému K-popu, ale samozřejmě jsem nebyl v nějakém jako denním kontaktu, jenom jsem prostě měl bágl na zádech a cestoval jsem a pozoroval jsem a poslouchal jsem to, co jsem viděl, takže asi jsem nepronikl nikam hluboko. Jaký jsou témata vietnamských raperů třeba?
0: No, to dost záleží, no, nějak, ta scéna je tam obrovská, je to taky totální mainstream úplně, ale jsou tam hodně, je tam hodně traperů, co dělají trap, ale je to spíš takový cosplayování těch amerických idolů, takže je to vidět prostě, že jsou, mají prostě copánky, zlatý řetězy, ale to je jako, tam je to nemoc nejde, ale zároveň v té scéně se to hodně prolíná s lidovou hudbou, takže je tam spousta raperů, který jsou hodně jako poetičtí a vychází z té tradiční folkové kultury, z čeho i ta, jako, z čeho vychází i ten vietnamský pop vlastně. Je to úplně K-pop, ale je to víc z té lidové tradiční hudby, takže je to za mě jako hodně poetický a zajímavý, ale dost záleží. Těch raperů je tam jako strašně moc, ale hodně vycházíme z toho životního stylu a hodně se tam reflektuje ten hezký to pomalý tempo toho života, takže jsou tam i jako tyhle typy jako interpretů.
1: Liší se nějakým způsobem témata, který akcentuje třeba sever Vietnamu a jih Vietnamu?
0: Rozhodně. Sever je víc ostřejší, drsnější, tvrdší a ten jich je tam právě v tomhle tom víc jako poetický.
1: Ty když jsi nárepoval svoji první desku No More Drama, je to tak? Ve vietnamštině, tak...
0: Ne, Second Stories.
1: Promiň. Second Stories. Tak tam se byl jemnější?
0: No, já jsem to psal Saigon Stories, já jsem jenom reflektoval ten život v Saigonu a nějaký zkušenosti té mý cesty a toho života v tom Vietnamu, kde jsem já zrovna byl. Ale zároveň, takže jsem tam pracoval úplně s jinýma emocema, já jsem prožíval úplně jiný věci, já jsem se poprvé takhle odstěhoval do Vietnamu, odstěhoval jsem se na jich sám a prostě jsem cestoval, obyval jsem prostě krajinu, kultury, takže já jsem procházel jakoby hodně jiným životním obdobím. Byl jsem v tom jako hodně euforický, zároveň jsem byl takový jako pyšnej, že si hledám, objevuju tu zemi jakoby podle svýho, takže jsem jako byl tak jako v jiným rozpoložení.
1: Dokážeš si představit, že by se tam někdy vrátil a že tam třeba natrvalo?
0: No, žít už tam nikdy nebudu, ale s tou deskou, kterou jsem napsal, tak to byl jako deník, že jo, toho segmentu, takže já třeba díky tomu vím, díky každý písnice vím, kde jsem zrovna byl, na kterém místě a kde jsem tu písničku třeba psal, nebo co jsem ten den jedl, takže jsem si jako hezky zapsal tenhle deníček skrz tohle album, ale žít už bych tam nikdy nechtěl, protože mám tady rodinu.
1: Jaký byly reakce na tu desku mezi vietnamskou komunitou tady v Čechách?
0: No, docela dobrý ohlasy právě, ten jeden track byl docela virální, to jsem teda nečekal, takže mě to vlastně hodně nakoplo, no.
1: Tady je Radio Spin, Spin Talk, Roman a mým dnešním hostem je rapper Anky.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Radio Spin.

0: Spin Talk na Rádiu Spin. Roman Jakub a jeho host.
1: Rádio Spin, Spin Talk, Roman a taky Anky. Tak řekni mi, která muzika tě utvářela jako mladýho kluka?
2: Jako v mládí jsem asi hodně poslouchal rap, ale hodně třeba, jak jsem měl blízko v tom Německu, tak hodně německé věci. Já jsem bydlel ještě v tom pohraničí, takže to Německo jsem měl hodně na stole. A pak tak různě, měl jsem různý jako etapy životní. Když jsem byl ve Vietnamu, tak samozřejmě jsem se čuchnul i k tomu K-popu a k té vietnamské hudbě. Tady jsem měl vždycky jako přehled, co se děje na té rapové scéně, a pak mě hodně ovlivnila indie popová scéna, tady naše jako česká.
1: Myslíš si, že nějakým způsobem tenhle ten typ soundu se promítá i do tvých beatů a do soundu tvojí muziky, kterou děláš jakoby teď?
2: Samozřejmě, jelikož lidi, se kterými dělám hudbu, nejsou, nikdo z nich není z rapového prostředí a nikdo z nich nedělá jakoby rap nebo nespolupracuje s rapovými interprety.
1: Musím říct, že když jsem četl rozhovor s tebou, tak mi přišla docela zajímavá otázka, na kterou, necituji asi přesně, spíš parafrázu, se tě většinou Vietnamci ptají jako hlavní, jestli ti rap nese peníze. Tak mě vlastně přišlo až jako skoro děsivý, že to okolí nezajímá nic jiného, než to, jestli to prostě vydělává, že jsi nám cítil nějakou jako paralelu s tou večerkou, nebo nedělá ti to prachy, tak to je super, nedělá ti to prachy, tak proč to děláš? Nevím, jestli je to takhle ostrý.
2: Bohužel, ale je to tak prostě, to takhle ten pres nebo ten tlak byl už jakoby od našich rodičů a tam prostě bohužel v tom Vietnamu to tak je, ta společnost je takhle v té východní Asii nastavená a ten kapitalismus má prostě dlouhý chapadla a my jsme to jako tady ještě odnesli jako hodně, spousta mých kamarádů vrstevníků prostě v tomhle byla strašně jako nesvobodná v té mý generaci, že nemohli moc dělat co chtějí a nás vychovávali k tomu, aby jsme jako primárně pracovali a podnikali a vydělávali prostě peníze a že se bude mít dobře, když bude mít hodně peněz.
1: Ale nikdo nešel po nějakým jakoby osobním štěstí.
2: Moc se to netraduje.
1: Co jsou podle tebe témata, který je třeba pořád akcentovat? Nedostatek peněz jsem zavnímal, toxičnost vztahu taky. Poměrně mě zasáhlo i téma domácího násilí. Tady budu citovat tvůj text zhruba, když mi bylo 10, volal se Benga, protože táta mlátil mámu, chodil jsem do kostela a ptal se, jestli tohle někdy skončí, což prostě na 10letýho kluka muselo být strašně prostě jako silný. Jaký to bylo volat Benga v 10 letech?
2: No, bylo to hrozný. Ne, jakoby vlastně to období, oni se pak rozešli vlastně, tak to byl jako hodně dramatický rozchod, ale my jsme měli kostel jako na sídlišti hned u domu, takže to je prostě tak, že já jsem byl jako zoufalý a nejvíc mi asi děsilo v to, že v té době jsem to neměl moc komu kde říct, jo, že tam prostě chyběla mi tam nějaká pomoc, kromě nějakých strejdů, anebo tetiček, který jakoby k nám chodili v noci domů, když máma prostě volala o pomoc, ale bylo to hrozný, no, bylo to jako noční můra.
1: Ve škole nějaký psycholog, terapeut nebyl?
2: Ne. Ani moje česká teta o tom nevěděla.
1: Styděl jsi se?
2: Styděl jsem se, no. Byl jsem uzavřený do sebe. Jediný, kdo to viděl, byl můj vietnamský strýc, který byl kamarád náš rodiny, tak ten o tom věděl, protože jsem k němu chodil domů prostě, protože jsem nechtěl chodit k nám a tak jsem mu to řekl, co se u nás děje, ale on to zároveň věděl, ale moc lidí mi v tom jako nepomohlo, což bylo to nejhorší asi pro to dítě.
1: Co bys poradil někomu, komu je 10 let a teďka třeba poslouchá ten náš rozhovor?
2: Aby o tom mluvil s kýmkoliv. Ve škole nebo jako prostě asi.
1: Musím říct, že z těch textů je to opravdu jako silný a mrazivý. Jo. Stejně tak musím říct, že mrazivá byla věta si doma v teple, nevíš, jaký je to doma zdrhnout. Taky prostě silná fráze, silný prožitek. Co se v něm teďka všechno zpátky odráží?
2: No, tím, že já už jsem si to s sebe srovnal, už je to prostě 20 let zpátky, mě bylo 10, dneska mi 30.
1: Ono v tom textu je to taky už jenom jako taková linka.
2: No vrací se mi, jakoby já když ten text slyším, nebo prostě to někdo takhle čte, tak prostě já to mám před očima, víš, je to takový, že se tam prostě objeví a tu emoci musíš nějak potlačit, nebo ji prostě vyslat ven, ale jakoby jasně, že se mi z toho furt jako sráží, že jako žaludek a začnu prostě třeba koktat, když se nesoustředím. Prostě.
1: Musím říct, že ta tvoje deska je neuvěřitelně autentická, protože hodně raperů má texty o těžkém životě, hodně raperů má texty o tom, co všechno musí překonat, ale většinou to působí, nebo hodně často to působí jako text zvenku, to znamená, že vlastně jo, napíšu něco takovýhleho, protože to prostě bude mít příběh, ale ten tvůj text má opravdu ještě ten příběh, který zatím stojí. Zajímá mě, co ty texty vyvolaly uvnitř té komunity, protože ty jsi mi říkal i mimo éter, že vlastně to není nic ojedinělýho, že to všechno jsou prostě věci, které se jako dějou. Tak co to způsobilo za vlnu, protože věřím tomu, že nějaká reaktivita silná musela být?
2: No, je to tak, že prostě ve Vietnamu se, nebo Vietnamci prostě neumí mluvit o svých emocích a často tyhle věci jsou hodně tabuizovaný a vlastně největší problém je v tom, že prostě mě pak píšou samotní lidi, kteří mají podobnou životní zkušenost a lidi, kteří ji nemají, je v tom vietnamském prostředí, prostě ti jsou schopni říct, že se takovéhle věci nedějou, že Vietnam je bezpečná země a že si za své problémy prostě jako můžeme sami, že jsme neměli štěstí, ale tak jedna věc, že tady už je spousta Vietnamců třeba dneska už zajištěných, mají stálou práci, ale v těch 90, kdy já jsem byl to dítě v tom pohraničí, kdy prostě se jeli kšefty, prostě vařil se pervitin, pěstovala se tráva, tak to prostředí bylo prostě drsnější. A ty lidi byli víc náchylnější k těm drogám, prostě k tomu hazardu a prostě nás takových bylo jako víc, ale prostě třeba moje mamka to bere jako běžnou součást života. Že tak prostě tady i v tom Vietnamu a že ty muži takový jsou. A já říkám mamě, že prostě muži taky tak jako nejsou nutně, ale záleží za co se, jakoby, jaký je ten background, jaký jsou ty rodinný problémy, finanční stabilita a tyhle věci.
1: Je album I Want to Feel Safe definitivním zúčtováním za tím, co jsi zažil, nebo bude třeba ještě dál podle tebe ty silný a nepříjemný témata akcentovat?
2: Tak furt tam mám nějaký skeletony, no, ale už nechtěl bych se v tom tolik utápět, ale furt je to nějaký něco, v čem v té hudbě mi to jako pomáhá se z toho vypisovat, takže tam ještě furt jako něco určitě bude.
1: Já když jsem slyšel single Happy End, tak ten vlastně na začátku na mě působí jako nějaká oslava, nebo jako nějaká oslava něčeho novýho. Vlastně i v tom textu samotným je spousta vyrovnání a klidu. Je tohleto třeba teďka nějaká etapa, ve který se nacházíš a která měla naznačit, co přijde po téhle desce?
2: No, nebudu asi, jakoby, teďko dělám na nových věcech, bude, furt jsem to já, nemůžu jakoby switchnout úplně na jiný témata, že bych začal dělat úplně jiný druh hudby, takže furt vycházím z nějakých životních zkušeností a pracuju s těma emocema, které já cítím, takže se často vracím pořád jako někam do minulosti, ale zároveň koukám je hodně dopředu a zároveň jsem hodně zpomalil v životě, takže reflektuju i nějaké jakoby zkušenosti z teďka, z přítomnosti. Takže záleží, co se bude dít a co mě zrovna jako napadne.
1: V Praze žiješ na Břevnově, to není čtvrť, kde bych hledal rapera upřímně. Břevnov mi přijde klidnej, takový zelený, domácí. Podle čeho jsi volil Břevnov?
2: Já tam bydlím necelý půl rok a přesně kvůli tady tomu jsem to volil. Kvůli tady tomu klidu a nějaký jako bezpečí a vlastně to tam hezký a žádnej hůd nechci, prostě chci mít prostě pohodu a s rodinkou být prostě v pohodě.
1: Jak moc je pro tebe důležitý vizuál? Ty na té desce si na louce, si obklopen zelení, ale taky zároveň mlhou a stromama. Je přesně, na mě to působilo, že přesně ten vizuál odráží i vibe nebo náladu té desky. Tak by mě zajímalo, jaký bude přebal alba, až jednou na jednou ještě si dovolíš víc vykročit z tohle toho temného stínu a jaký je tvůj ideální šťastný vizuál?
2: No, tak nějaký rodinný portrét třeba, kde budu já s mým synem a s pejskem a s ženou. To by byla asi jako ideálka prostě.
1: Stále platí, že pro tebe nejzajímavějším ročním obdobím podzim?
2: Asi stopro, no. Teď se mi líbí i to jaro, jak je, ale ten podzim je nejkrásnější.
1: Tebe vychovala rodina, mě vychoval stesk, žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Docela silná fráze, opět jedno z témat, který podle mě je třeba nějakým způsobem akcentovat. Tak se chci zeptat, proč to tak cítíš? Protože vlastně na mě z toho jde trošku jako lítost a trošku je to škoda, že to takhle vnímáš i po těch letech,
2: co seš Čechem. To z nás odkazuju na nějakou zkušenost, když jsem byl v té pubertě nebo mladší právě a všichni mi vždycky jako říkali táhni domů. Ale to bylo takový prostě ten sídlákovský že jo, lidem se prostě nadávalo, byly tam různý hroty prostě s lidma, a takže to se vracím k tomu, že vlastně já jsem vždycky jako reflektoval, to říkám, jako, že nemám kam táhnout, že jsem tady odsaď.
1: A teď to říkáš, taky... ale dobře hrdě, teď to říkáš, jo, prostě, teď jsem tady to... prostě doma, OK. Tak, zeptám se tě ještě na jednu věc, co ty a politika? Nenapadlo tě, že všechny tyhle ty témata, které akcentuješ v muzice, jednou věnovat třeba i do politiky? Třeba by to pomohlo i tomu feelu cítit se tady z doma?
2: Tak já obecně od začátku vlastně svý hudební dráhy spolupracuju s různýma neziskovkama, hraju na různých benefičních akcích, často teďkon jsem přepisoval texty pro jednu výstavu v zahraničí, která se věnuje sociálním problémům. Občas někde se zúčastním různých přednášek o sociálních tématech a tak, takže to už je všechno jako lehce jako politicky směto, ale není to věc, já se nechci tlačit do politiky, ale rád se angažuju nebo...
1: Ve veřejných tématech,
2: na těch debatách, jezdím na výstavy, jezdím na různé přednášky, účastním se různých tematických festivalů společenských, takže to je věc, kterou dělám aktivně furt.
1: To je dobře, to je super. Tak jsme téměř na konci našeho povídání, tak to pojďme jako trošku odlehčit, jo. Tak s kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
2: To vlastně i s největším nepřítelem bych si pivo dal, abych ho mohl konfrontovat.
1: OK. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, co by podle tebe chtěl s tebou řešit?
2: Vietnamské jídlo. A cla.
1: Cla na vietnamské jídlo. Co by si s ním chtěl otevřít za tématy?
2: S ním. To já bych si to s ním pivko dal, ale jako asi bych mu řekl, ať se na to vyprne už.
1: OK.
2: Jako, ať už to vzdá, ať už toho nechá, prostě si užije v klidu důchod.
1: Kdybys byl ministrem ve vládě, jakou oblast bys chtěl mít na starost?
2: Kulturu.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
2: Na olympiádě na zase bych dostal zlato. Jo. Tak já hraju badminton, za to bych chtěl zlato.
1: OK. Co bys chtěl, aby o tobě jednou napsal bulvár?
2: Jo, tohle nic, prosím.
1: OK. V jakém filmu, který už existuje, bys si chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
2: Teď film, ve kterém bych si chtěl zahrát, co existuje. Teď se mi líbila Chiméra se to jmenuje. Mm-hmm. Tak já bych si chtěl hrát toho, co hledá ty poklady v těch hrobcích.
1: Uh-huh. Je rok 2080, na konzervatoři se studenti probírají historii rapu, narazejí na tvoje jméno, na tvoji desku. Tak co bys chtěl, aby o tobě řekli? Jaký byl Anky?
2: No doufám, že byl, opravdu, že byl real.
1: Že byl real, OK. Jak bys jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
2: No more drama.
1: Máme to za sebou. Děkuju ti za návštěvu, děkuju ti za příjemný a hluboký povídání. Další Spin Talk je za náma, hostem aktuálního vydání Spin Talku byl rapper Anky. Jeho aktuální deska se jmenuje I Want to Feel Safe a rozhodně stojí za poslech, pokud si ještě neslyšel. Spin Talk poslouchejte pravidelně každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin, poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin nebo sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Vydělat velký prachy, potom se zbalit.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Jsem sám, když chodím tmou, hledám lepší místo, hezčí místo, hledám vlastní kout. Jsem sám, když chodím tmou, Havran potřebuje vlastní místo, který mu zaplní kout. Jsem sám, dávno se mnou není Bůh, jsem sám,

0: Československý speciál. Rádio Spin 962 FM. Be in.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Gang, gang, huh?

0: speciál s hvězdičkou. Nevybíbaný tracky československý scény na Rádiu Spin.
1: Když já miloval tě, víš, já na nebe se dívám, v klidu zapomínám, v klidu zapomínám. Bože, tolik slov, bože, tolik slov, jaký ti říct mám, jaký ti říct mám. Když loučíš se mnou, že musíš už

miloval tě víš, já na nebe se dívám, v klidu zapomínám, v klidu zapomínám. Bože, tolik slov, Bože, tolik slov, jaký ti říct mám, jaký ti říct mám, když loučíš se se mnou, že musíš už jít.

0: Praha, až kránu se ladí spinu. Praha, chytili vraha.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Byl rok 2000, něco mi to všechno máme. Hrajeme si s legem a ty otevíráš plánek. Jdeme z Becky Landu.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci, ne.